Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. V této hluboké noci v hodině mezi psem a vlkem vítává starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Dneska budeme mít hodně moderny. Začali jsme Milesem Davisem, to tak nějak, aby jsme nevypadli z rytmu. Bude host, narozeninovej teda. Bude to člověk, který hraje na trumpetu, na křídlovku a taky na elektrifikovanou trumpetu. Ovšem bude něčím zvláštní. Já vám zatím prozradím, že se jmenuje John Fumo. A já jsem tady rozpitval jedno jeho zajímavé album, které se jmenuje Po skutečnosti. Jo, Po skutečnosti. Nebo Po zkušenosti. No, to jsou věci teda. Oni ty názvy těch jeho věcí jsou vůbec záležitost. Ale k tomu se dostaneme a taky je zajímavý jedním faktem, ze kterým jsem se doposud ve starým psu, co hraje jazz, to jsem já nesetkal. Abych nežvanil dlouho, dáme první kus s tímto umělcem, který se jmenuje Tucho.

Já si myslím, že na tu trumpetu je teda dobrý, jo, to jako o tom žádná, ale trochu se dostaneme k jeho životopisu. Já vždycky, když dělám nějaký ten pořad, má někdo narozeniny, nějaký významný umělec, tak seženu si všechno možný a nemožný, obaly z desek, knížky, něco postahuju na internetu, co se o něm kde mluví a píše. Nakonec je toho tolik, že musím vybírat, já už nevím, co bych tam dal, ale vždycky vybírám, aby to byl nějaký špek, aby to zaujalo. A tady jsem svinsky narazil, milí posluchači. O tomhle člověku neví nikdo nic, ani strejda Google ne, jo, a to už je teda co říci. Pravda, že ve světovém kalendáři jazzmenů, ze kterého čerpám, vydaného v Americe, tak tam John Fumo, tam zmíněný je. Je tam zmíněný jeho narození, já vám dokonce řeknu kdy. Narodil se 5. června 1957, což je docela ještě mladěs, dá se říci, a tím to končí. Jo, odebřel jsem Google, tam dokonce odkaz v tom kalendáři, jsou vždycky odkazy na Wikipedii, že jo, kde jsou extra články o těch umělcích. Odebřu to, a vidím, že nic nevidím. Akorát připomínka, že je potřeba zjistit fakta, doplnit a tak dále, o samotnom umělci ani slovo, tak jsem hledal ještě na internetech, našel jsem asociaci muzikantů v Nashvilleu, jsem říkal Nashville, a bude asi něco do country and western, a není. Tam jsem se dozvěděl, že John Fumo udržuje aktivní program vystupování, nahrávání, skládání a turné. To jsem se toho tady dozvěděl hodně. No. A taky, že nahrával ze spousta významnými umělci, ku příkladu třeba Crosby, Stills and Nash. Mám tady Celine Dion dokonce, jo, a další a další. A taky jsem tady, mám taky Charlie Hayden tady byl a James Brown. No to je teda skutečně docela řádka umělců dobrá. A taky je tam odkaz Viz doména, kde má stránky, tak jsem si říkal, no tak tam nám Jenda Fumo něco o sobě vysvětlí. Kliknu na tu doménu, já vám ji schválně nebudu říkat z jednoho obyčejného důvodu, protože když jsem na to kliknul, cvak, stránka nenalezena, doména, tam píšou, jo, doména není zaregistrována, to znamená, že je volná. Já vám říkám schválně to jméno, protože to bych naváděl podvodníky s doménama, aby si to zaregistrovali hned, ruče, třeba hned zítra, nebo ještě večír, nebo dneska ráno, to je jedno. A potom, až se Honza Fumo bude říkat, tak si udělám sajtu, ne, a narazí, protože doména je registrovaná. S tímhle fenoménem jsem se už setkal, dokonce i v organizaci státní správy, pro kterou jsem pracoval, a tam jsme dopadli s tou doménou skoro úplně stejně. Ale pak se to nějak vyřešilo. Ale to už zabíhám do marginálních záležitostí. Dáme si další kousek, který se jmenuje Body Rap. Body Rap, tělesný zábal. Tak jestli byste chtěli tělesný zábal, můžu posloužit. Já a John Fumo tedy.

Abych vám pravdu řekl, tak tohle to se mi stalo ve starom psu, co hraje jazz, to jsem já. Tak to se mi stalo poprvně, jo. Většinou, jak jsem říkal, o umělci vím hrozně moc věcí, jo, a tenhle ten je takovej utajenej, skromnej, ale jak posloucháte, je fakt dobrý, jo. Když vezmeme to Kučo, který jsme hráli předtím, tak to bylo krásně do latiny, tohle už bylo do funku. A teď si dáme V růžový kůži, nebo Do růžový kůže, nebo já nevím, tak nějak, on se blbě překládá ty názvy, jo. Ale může to být taky zajímavý a pak tady mám na velice zajímavou skladbu, ale k tomu se dostaneme V růžový kůži. Přiložte ucho.

Všimněte si, hráli jsme tady pár věcí zatím a jakoukoliv jsme hráli, tak každá je úplně naprosto jiná, jo. Smekám a ještě jednou cirkát klobouček, jak se říká lidově. A fandím tomu chlapíkovi. Já jsem myslel, jako než jsem vzal do ruky jeho desku, dobře, jak si jenom něco přečtu. A tady vidíte, nedám o sobě vědět a přitom se tady dozvím z pěti řádků na nějakom nešvilském serveru, že vydává desítky alb, vydal včetně dalších soundtracků z muzikálů a filmů. No, pod těžkoště teda. V dnešní době se na internetu prezentuje kde kdo, jo, to každej, já nevím, dámy prominou, ale každej, kdo má do prdele díru, tak se vystavuje na internetu. A teď si představte, nejhorší jsou třeba ty influencerky, nebo jak se jim říká, jo, to je, ježiši, aby zase na mě nevletěly nějaký aktivistky, to by bylo něco. Ty mají hrozný zvyk, jo. Ty tam sedějí před kamerou, žvanějí, okazují svoji domácí mazlíčky někdy, to ještě by šlo. Třeba mají pěknou kočku nebo psa, nějaký ušlechtilý plemeno, že ano, tak člověk se zájmem podívá. Ale pak následuje půlhodinový žvanění o tom, která její kámoška je největší kráva. No, tohle to je jen pro silný povahy. A teď přijde člověk, který nikde nic se o něm nepíše, notabene ještě kdyby nějaký skandály, ani to ne, přijde a zahraje. Já jsem ostatně taky ze starý školy, jak se v jazzu říká, no hezky s nám to tady pověděl, tak tady máš instrument a okaž, no a máte to. Když už teda mluvíme o tom jazzu, jo, tak jak poznáte třeba dobrýho muzikanta v oblasti free jazzu třeba, a nebo vůbec, já nevím, takových těch moderních záležitostí, improvizací třeba. Někdo tam hraje 2 hodiny a nějak ta nálada se tam musí vytvořit, jo, a vy jste rádi, že tu kočičinu nějak přežijete, jo. A tady přijde člověk, prostě nejlepší muzikant, který má co nejkratší kousky, prostě vám to tam napálí a je to jasno. Poslouchejte, to se jmenuje Těžká chvíle.

tady to máte, no. Krátký, mělo to minutu 19, je to jasný, jo. Prostě slyšíte, je to vyřízený, jo. Dobrý aranžmá, všimně jste si těch bicích třeba, já nevím, který zvukový inženýr to dělal, jo, ale tam ty bicí namáčknutý do takového krátkého dozvuku, takový toho typického sandu 50. let, kdy začínali, přelom 50. 60., kdy začínali ty pérový dozvuky ještě.

Mosková sprcha, no. A ona je to mosková sprcha už to, že kolik let mám tuhle desku doma, jo. To nevím vůbec, co mám, jo. Pak se člověk podívá do jazzového kalendáře a zjistí takovýhle záležitosti. A notabene nemůže najít muzikanta na internetu, to je ještě větší pecka. A mosková sprcha byla, a teď dostanete teda mosková sprcha úplně teda děsnou, protože závěrečná skladba s tímhle muzikantem, který se jmenuje John Fumo, se jmenuje Červené květy. To je čistě transcendentální záležitost. Jo? To nevíte, jestli jste někde jdete po ulici, nebo jste v paralelním vesmíru, nebo jako je to v tom Star Treku, v tom seriálu, že jo, tam někam jdete a nevíte vůbec, kam jdete. A když vylezete, tak jste, no, to by jsem se zamotal. Tak to dáme, no. Červený květy.

Zajímavý je, že tahle ta skladba zavírá celý album. Já jsem teda z něho nehrál úplně všechno, jo, ale jo, tam takový docela něco do funky, něco do latiny, jako víš, jaký, jo, co, je to pěkný, zvyknete si na to, řeknete, no vida, toto jede, toto jede, a pak dostanete šlehu mezi oči na závěr alba, jo, to je dobrý, no. Jinak můžu směle říct, že kráčím ve šlépích tohoto muzikanta, jenom tak skromně, proboha, abyste se nemysleli, třeba už tím tedy, že kdybyste třeba hledali, víte, jak se jmenuju, na stránkách rádia jsem taky vystavený, ksift tam je můj vidět, no tak není o co stát. Kdybyste mě třeba hledali na Facebooku, jo, třeba tam mám někde účet, najdete velký hovno, přátelé, nemám, protože jsem podpírač Facebooku. Ano, ať si o tom pan Zuckerberg myslí, co chce, možná, jestli to poslouchá, takže zdravím. Jsem podpírač Facebooku. To z toho důvodu, že v mládí jsem byl podpírač vojny. Teď už není co odpírat, aspoň ten Facebooček. No a co si dáme na závěr? Takový ty příznivci tradičních věcí, který tady stále hrajou, že jo, na starom Sobicoré jazz, to jsem já, on za kolik, tak říkají, no dneska jen do, no, samá moderna, což normální, nebo co? No tak, abyste si jako užili i příznivci klasického swingu. O den později, než teda John Fumo se narodil, Jimmy Lunsford, tak dáme moje modrý nebe. To je pro dnešek všechno, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. A při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích, naslyšenou.

0: Poslouchali jste 236. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
11: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny o tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: pane Bože. Život šéfa venezuelské mafie není peříčko. Prosím, Don Selado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane Bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: time rock for you. Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time rock for you.
1: Radio Hey.
2: Radio Hey.
3: Hey, hey!
4: Dámy a pánové, krásné dobré ráno, jak to utíká, je to neskutečné. Už máme úterý 9. června, svátek má Stanislava. My záměrně jsme nasadili tenhle ten Demon Drive, který znáte, pro tu skladbičku nádhernou. Abychom to natáhli, než se nám Luděk probudí v Karlových Várech. Každopádně i tam zdravíme. Tak on je vlázník, že jo? To je...

Už to z něho leze. A já to řeknu na eter. Ne, Karle, já to řeknu. Prostě nám napsal, ale kluci, já se omlouvám, já jsem tady měl návštěvu večer. Hezky, no. Odcházela ve dvě ráno, no. Já pojedu asi taky do lázní.

Je to tam, je to nastavené, hraní éter, hraní proud. Jak se říká, startuje a v plném proudu. Opakuji tedy devítka dneska na datumu. V kalendáři ve vašem, ale i v našem. Zkrátka všude, 9. červen.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 14. Foukat bude proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Veronika.
2: My jsme vlastně trošku naladit, jak bylo včera. Jo, 27 byla včera, dneska už to bude 17 až v maximech 20 stupňů. To byla Verča, ona odjíždí na dovolenou, tak jsme si jí dali ještě takovou jako vzpomínku. Každopádně, až se vrátí a bude aktivní a bude aktuální, tak potom si ji tady dáme znovu a pofrčíme. Teď už ale,

Zvadná parta Harley Tráva. 20 je tady, ano, krátce po 7:15. Raním éteru a vy nám také do raního éteru takhle brzy píšete, že dojíždíte v tuto chvíli také do Splitu. Ano, jedete na Chorvatsko, přesně tak. Jirka píše s rodinou, zdravíme a jsme rádi, že můžeme slyšet i českou muziku. Tak to nás těší.

nádherná píseň, skladba Koda, ještě mě lásko řej. 6:45 máme, utíká nám čas. Ale to je stejné každý den, ten čas letí úplně stejně nám všem, co je důležité, jak ho využijeme. Každopádně skvělá muzika nás čeká i ta další. My o tomto víkendu s vámi budeme společně v sobotu 13. června v Zajíčicích u Chrudimi na dětském dnu, ale také rokové noci. Pojedeme to vlastně od dopoledního času až do toho nočního, dá se říct těsně raního. Takže se máte na co těšit, my se těšíme na vás Zaječice u Chrudimi, no a potom si dáme zastávku a to bude Červenec s kapelou The Paper Jack v Chrasti u Chrudimi a my si pustíme právě jednu skladbu od nich.

vracíš se tam, kde už jsi tolikrát hrál. Všechno je pořád stejný, jen čas ten letí. Jsi jako malej kluk, co si chce hrát?

nabídnou nám svědla zasnou a pěkný chvíle stavili nám čas.

jsme se nádherně dostali k 7. raní. Tedy za pouhých 5 minutek celá. Ve další části se podíváme také na festákové takzvané kapely, na které vy začínáte jezdit a už jezdíte, tak si je malinko některé z nich představíme a ukážeme se na ně. Jdeme na toho, Aleš Brichta.

Úžasná muzika, Aleš Blichta, nechtěl lajky vát, těsně před celou hraní. Irena Slatěňany ukrutně mi píše a Meldon, nešlo by zahrát Houby magický sem k nám domů pro celou naši rodinu, hele dává.

0: Hejradio.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
4: Je to úžasné, neskutečné, my jsme se dostali do další části, další hodiny. Krásně poslané posledné raní. Devítka v kalendáři, tedy 9. červen. Karle, my nemáme cukr. Nebo co jako? To se nedá klasit. Klas, nemáte někdo cukr doma?

Jinak dnešní den éterový s námi společně tady tráví také naše obchodní ředitelka Dana Veselá. Za svobodná Danuška Smutná. Za vlastní Jirku Veselýho. Hele, to je stejně. Jako, jste život nemošádíš, rozumíš, jako? No a ona říká, kluci, já vám pro ten cukr skočí, no.

jedna z dalších úžasných kapel, formací, sestav, Chris Martin, Coldplay. No a my najdeme hnedka na tu další Beastie Boys.

úžasný švédský power metal, švédská power metalová a melodická metalová kapela ze Stockholmu, založená v roce 2007. Jsou známy chytavými refrény, silnými melodiemi a vynikajícím zpěvem frontmana Nils Mullin.

jak to vypadá s časomírou? Na kostce nad ledovou plochou, 25. minuta po 7. raní. Z muziky nabídneme německou produkci Gamma Ray.

0: Hejradio.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP

sledujeme také hlavně tahy silnice, to, co říkal včera Honza Riedl, ředitel si silnice dálnic, tak platí i pro dnešní den. Pohodová jízda, víceméně počítejte s tím, že se tvoří kolony, jak cestujete, jezdíte přes hranice, tak samozřejmě dochází i ke zdržení. Nicméně, velké dopravní nehody nejsou hlášeny, ani komplikace, co se týká v plynulosti cest jíst.

legendární švýcarská Lajna Krokus, 6 minutek pouhých do celé do 8 raní. Uzavří to skoro, s námi přichází Billy Gibbons, Dusty Hill, Frank Bart, Sizzy Top.

protože nám ještě nějaký čas, pár minutek zůstalo z této další části a další hodiny ranního etu, ranního proudu. Skvělá parta ZZ Top za námi, tak si dáme ještě jednu pecku, kterou znáte. Není potřeba ji uvádět.

0: bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak a ne jinak, 9. červen, svátek má Stanislava, každopádně vy jedete na jedné velké vlně frekvenci Rádia Hej v České republice a to jsme za to rádi. V raním eteru, v raním proudu, hudba Praha.

si parádní muzika. Pumpa, zvyká si a doufá. Teď už vás zdravíme na Sečské přehradě, tady v tom kempu na rohu, hnedka pěkně nahoře. No a my si s vámi dáme krásný tři písničky, tři skladby, které si budete moci zaspívat s náma. Už tady je Jirka Růžek, Benjamin Vítek, Petr Mráz, Jan Šulc, Rostislav Hapl, baskytara, zpěv. No a tady na Seči máte krásně, tak pojďte, opřeme se do toho, zvuk je připravený, jdeme!

Hrali, zpívali Vítkači, Vítkovo kvarteto. Jinak tady máte v kempu Seč vynikající klobásy, dobrý pivo, tak sem zveme i ostatní a my si dáme ještě Oldu Říhu. Olda Říha, Katapult!

Já musím říct, že tady na té přehradě nádherný panuje skvělá atmosféra. Díky také skvělé muzice raního éteru. Ano, jsme tady s vámi. Rádio Hej Praha ve východních Čechách. A pojďte ještě zpívat Fairplay, kapela Koda.

Ano, skvělá pohodovka a pohodová muzika od kapely Kona, kterou znáte z vysílání ranního éteru, ranního proudu, máme těsně před půl devátou. Hezké ráno vám všem. Než půjdeme za dalšími informacemi, krátce po půl deváté, tak ještě jedna skladba na vás čeká. Prosíte nás o kapelu Roxor Čertěvem. Už víte, že ji zpíváte s námi, tak my vám to dáme a vracíme se zpátky do studia.

Tak jo, fešáci, ale teďka chceme vidět vaše ruce. Chtěl jsem říct plavky dolů, ruce nahoru, ne, hele, fakt to ne. Tady na Seči zdravíme všechny. U stanu i vás, kteří se koupete v Přehradě, Karle, už mě nenalej. Já pak budu breptat.

Moc vám děkujeme, máte tady nádherně. Díky. Jsme vám to tady trošku zamlžili, čověče, ale zase nemusíte si dělat záboráky dneska, hele. To pomalinku zhasnem, vypnem. Kluci, už nemožte. Vy jste úžasný.

pozor, co nás ještě čeká v dnešním éteru, raním proudu, raním éteru, samozřejmě soutěž o pizzu, někdo z vás bude mít co jíst, hele. Třeba proti nám tady s Karlosem, my nemáme

0: hejradio.cz.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

Jsme skoro v závěru další části, další hodiny, 8 pouhých minutek do 9. Další skvělá muzika, no a krátce po celé si už budeme psát znovu telefonní linku, abyste mohli vy právě vyhrát dobrou pizzu. Pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec.

Dámy a pánové, nezapomeňte, že se nezadržitelně blíží 13. červen a jedna z největších akcí ve východních Čechách, Zaječice u Chrudimi, fotbalové hřiště, dětský den a roková noc.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na Ticketportálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Tak dámy a pánové, malá pauza za námi. My jsme si mohli, jak se říká, odskočit, zavapovat, tak je trošku jako si dát kávy s cukrem. Tentokrát už je to dobrý. 11 minut to podeváte a frčíme dál ranní éter. Ranní proud.

klasická, zároveň rytmická muzika s Chloe Walker, každopádně 4:10. My se blížíme také k tomu času, kdy otevřeme telefonní linku pro vás a každopádně budeme soutěžit s pizzerií u Mnicha Rochův Týnec.

0: Zasadí krátce počtu na 10 a my se jdeme podívat za další informací. Pojďme za ní. V Česku v pondělí před příchodem studené fronty vrcholil příliv teplého vzduchu, což se projevilo i na teplotách. V noci na úterý ranní minima byla vysoká a v Praze Klementinu dokonce teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, což znamená první letošní tropickou noc v Česku.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

a pánové, Marhold Pardubice, Enteria Pardubice pro vás staví nádherné rezidenční byty v Přelouči, Hodinářka.

Skvělá Sonata Arktika, druhá minuta po půl desáté. My už tady máme také telefonní linku, kterou budete nutně potřebovat, abyste měli dneska co jíst k obědu. 723 690 071, to je telefonní linka, kde budeme soutěžit a vy budete vyhrávat pizzu z pizzerie U Mnicha Hrochův Týnec.

0: Přátelé, vidět, že máte veliký hlad, protože tady máme jednoho volajícího. To bylo strašně rychlý, no já to schválně zkusím. Kdo pak je tam? Halo, slyšíme se.
1: Čau, Milane, Martin.
0: Martin, Brna. Martin Brno. Martine, ahoj, ahoj, člověče. Ahoj.
1: Já na to čekám celou dobu.
0: Celou dobu.
1: No, tak nachystanej telefon, čekám na to.
0: No tak to je krásný, a ještě ten přízvuk brněnský, člověče, tam máš krásný, jako, hele, Martine, jednoduchá otázka, půjdeme hnedka do toho, já samozřejmě, já to říkám všem, jako, hele, i když máte strach z těch otázek, já vás navedu, prostě nikdy by se snad nemělo stát, že byste nevyhráli, jako, vždycky vás tam dovedu k tomu, hele, Martine, přestože jsi z Brna, nebudeš to asi úplně znát, tak první firma, velmi známá, dá se říct, vlastně celosvětová, já se nebojím říct, v Pardubicích, měla v logu takovou hvězdičku a na s tím bylo něco, jako kdybys chtěl napsat A třeba jako takový, jakože takový velký A nad hvězdičkou. Co myslíš, že to bylo za firmu? Jak se jmenovala? Já jenom... Já ti můžu napovědět, že to začíná na T, jako T, jako Tomáš. Ta pardubická firma. V těch letech. Jedna z prvních. No.
1: To bych kecal, jako.
0: No hele, já tě navedu tě, to budeš vědět, jo, jmenuje se to, ta firma se jmenuje úplně stejně jako jedno elektroauto, úplně významný, to. Jezděj.
1: Teď mě tady jede auto.
0: Teď ti tam jelo auto, jo?
1: No.
0: Hele, to auto se jmenuje stejně tak, jako ta pardubická firma, která tady byla v těch minulých letech, jo, a je to elektroauto. Znáte to, Brňáci, jezdí vám to tam, ty vole, tam toho jezdí mraky, jako to jsou ty na baterky, ty auta elektrický, jako docela výkonný,
1: Tesla.
0: Ty vole, no tak, to jsem musel hodně jako makat, jako, jo, Martine, Martine, to já si vemu tu půlku pici, jako, protože tohle to... jsem ti fakt jako musel hodně už jako radit.
1: Musel jsi.
0: A já, Martine, dobře vím, já jsem v Brně chvilenku pobýval, jo, a já vím, že vy tam toho máte mraky, vy tam s tím jezdíte jak s nákupníma taškama, s těmahle autama.
1: Akorát my s tím nejezdíme, my jsme obyčejní lidi, my máme starou oktávku.
0: No nevadí. Martine, každopádně si vyhrál pizzu, já ti pošlu, my se domluvíme. Hele, my se spolu, my to vyvexlujeme. Já ti po 11. hodině dneska budu volat, jo. Já ti vysvětlím, kam ti pošlu voucher, no nejspíš asi do e-mailové schránky a prostě ti vysvětlím, jak si přebereš pizzu u Mnicha v Rochu v Týnec, jo. Takže takhle, krásný.
1: Já ti to vysvětlím hnedka, nikam ho neposílej, ve mě do Zaječic a tam si ho vyzvednu a já ti dovezu ten med, ať máš do tého kafe, do toho čaju.
0: Tak ty jedeš do Zaječic, tak Brňáci,
1: no, jasný,
0: Brňáci jedou do Zaječic, no tak to je krásný, hele, tak to teda...
1: Jedu s dětima, pro děti to děláme, ne?
0: No tak to je krásný, tak fanoušek takovejhle rádia, hej, a ještě frčí na tuhle tu akci, a tak samozřejmě tam ti to předáme, nebo ti to i pošlu, protože tu budeš potřebovat fyzicky mít někde ukrytý, abys to mohl prostě ukázat a oni ti dají nádhernou luxusní pizzu potom v té pizzerii u Mnicha Hrochu v Týnec. Martine, moc ti děkuju, že jsi se dovolal, že jsi to tak krásně trefil, hele, nevadí, vždycky někoho navedu, prostě ho dovedu k tomu, aby to vyhrál, o to mě tady jde, jako, víš?
1: Super.
0: Tak jo.
1: Super.
0: Hele, měj se krásně, hochu, ahoj.
1: Taky, měj se, čau, bejku.

Tak to jsme nečekali. Brňáci normálně zavolali. Což je skvělé, protože tam nás skutečně hodně poslouchají. Brno startovalo s Prahou, když jsme startovali rádio Hej. Tamto kluci také oživovali ten éter. Takže Martinovi gratulujeme, další pizza je rozdaná a tentokrát Brno. Co mě strašně překvapuje, že třeba chrudimáci, jako jo, jako ty to mají kousek, hele. Pro pizzu do Hrochovatince jezdíme z Brna, z Plzně, z Budějovic, hele, dobrý no. Každopádně, my jsme strašně rádi tady s Karolcem, že vás to baví, jo? Že ta pizza chutná, to už máme reference, takže zdravíme pizzerii u Mnicha Hrochův Týnec, máte ji luxusní.

Jinak, abychom pro vás mohli pořádat takové krásné soutěže a vy něco vyhrávat, tak partnerem těchto všech věcí a ranního éteru, ranního proudu je Enteria Holding, stavební holding Pardubice.

úžasná muzika. Summer of 69, Brian Adams. A když takhle krásně vzpomínáme, tak si dáme ještě Rockset a Joe Wright.

To bývávaly časy, ano, přesně tak. V téhle době tahle muzika. Každopádně my to táhneme k celé 9 půlých minutek do 10. s vámi společně. Co se týká muziky Bon Jovi Runaway.

úžasná muzika Bon Jovi Runaway. Vy nám píšete z Korfu, Řecko, Pavlína, s Radkem se tam sluní krásně, závidíme, no, trošku. Mají prozbičku na nás do raního éteru, raního proudu, jestli by bylo možné zahrát Queen, Show Must Go On, hele, jako, dáme to tam.

0: says.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.
9: Hej Radio CZ.
10: Dámy a pánové, frčíme do poslední části, do posledního času. Finálová hodina je tady, druhá minuta po 10. Zdravíme Aleše.

Ústáci Crazy. Čeká nás poslední informace. Ale ještě před ním Metallica.

Parádní parta sestava Metallica. No a my se chystáme na poslední informaci. Ranní éteru. Hypotéky zdraží. Vlastní bydlení se pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zdražujícím hypotékám stále nedostupnější. Ti, kteří si kvůli pořízení bytu či domu už úvěr vzali, pak musí při refixaci počítat s vyššími splátkami. Sazby hypoték jdou totiž v posledních týdnech rychle nahoru. Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life hypoindexu vzrostla během května o 0,11% bodu na 5,30%. Je tak nejvýš od listopadu 2024.

úžasné 20. minutě po 10. nám zní skvělý britský heavy metal. 1977, Sheffield, Anglie, Biff Biford, zpěv. Úžasný zpěv. Saxon.

Dámy a pánové, nádherná muzika, Robert Plant. Legendární britský zpěvák, nejvíc známý jako hlavní hlas kapely Led Zeppelin.

0: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Full time rock for you.
1: Dámy a pánové, tu finále dnešního non-stop éteru, ano, ranního éteru, ranního proudu. Byli jsme s vámi rádi. Věřím, že to je taky na druhé straně. Ha? Bylo to bezvadný s váma, bylo. A děkujeme. Co se týká počasí, na které se ptáte, v sobotu ohledně zajíčí s uchroděmi, hele, 22, 23, to nebude to špatný, dáme to, dáme to.

Karel se postavil. Tak to si zaslouží potlesk a jde tančit. Když se mě líbíš, ať je počasí jaký je, jakýkoliv, tak prostě máš dobrou náladu.

Ano, je to tak, blíží se tady jedna z největších akcí, Zajíci se uchruděme, fotbalové hřiště. O tuhle akci se postarali hasiči, také obec Zajíčice. Mraky jídla, mraky soutěží, auťáky, kamiony, čtyřkolky.

Ano, to jsme čekali, že se budete ptát na Carlose, zdali tam bude se mnou společně na stage. No tak zrovna v tenhle den mají smarunou zabíjačku doma. Budou válet prase v plechový vaně. Ale nevím, možná se otočí. Možná.

Já to musím zmínit, že s námi až do poslední chvíle také vydržela naše obchodní ředitelka Dana Veselá. No, protože je obchodní ředitelka, vlastně i ekonomka, velmi zdatná, tak říká: kluci, kaž by se vrátili bony místo eura. To by bylo lepší.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
1: Zach Wild a jeho Black Label Society,
0: veselá parta Aylstorm
1: i Američané Savatage a Testament,
0: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
4: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
5: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hey podporuje pivovar Sviany.
6: Sviany, české tradičně vařené pivo.
7: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centiáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
8: Bylo 12 hodin, posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.
11: Radio Hey.
12: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
13: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
14: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
15: Ach, mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jih, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutné listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic, dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk. Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím Shakespearem setkat a zeptat se ho, jak to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
9: Ano, právě skončil ten čínský film Jak dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: život šéfa venezuelské mafie není beříčko. Prosím, Don Salado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě bíčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen bíčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Cavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.
7: Rádio Hey. Kvalitní rock.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Krásné úterní odpoledne na rádiu Hej. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Veselý. Dneska máme úterý 9. června a tudíž má svátek Stanislava. Takže všem Stanislavám přejeme všechno nejlepší. A není jich úplně málo. V Česku tohle jméno nosí přes 18 000 žen a průměrný věk je kolem 59 let. A jméno má dokonce slovanský původ. Vykládá se třeba jako upevni slávu nebo staň se slavnou. Takže všem stáňám přejeme všechno nejlepší a my jdeme rovnou na první pecku, což bude Joe Cocker.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey, FM.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Na rádiu Hej právě dohrála písnička Narkotik od Liquido. A my se pojďme podívat, jaký mezinárodní dny se 9. června ještě slaví. Tak dneska je třeba Den kačera Donalda. Právě 9. června roku 1934 se Donald poprvé objevil v krátkém animáku The Wise Little Hen. Takže kdyby dneska někdo v práci brblal víc než obvykle, možná jenom slaví po donaldovsku. 9. červen je taky Coral Triangle Day. To je den věnovaný oblasti v Asii a Pacifiku, které se říká korálový trojúhelník. Podle WWF jde o jedno z největších center mořské biodiverzity na světě. Zahrnují moře 6 zemí. A na dnešek připadá ještě den vzpomínek na domácí mazlíčky, kteří už s námi nejsou. Ten se drží vždy 2. úterý v červnu, takže letos to vychází právě na dnešek 9. června. Já vám teďkom posílám Rasmus a hned potom bude Bryan Adams.

No a pojďme se podívat na počasí. Původně dneska v Praze a středních Čechách mělo být tak různě polojasno, místy zataženo a později déšť, protože zítra měla přijít studená fronta. Ovšem realita je taková, od rána tu prší a teploty jsou pouhých 16 stupňů. Zítra na tom budeme úplně podobně, ovšem nemělo by tolik pršet. Teploty tedy budou okolo 18 stupňů. Ve čtvrtek se ale přehánky můžou přidat a teploty vydrží podobné i v pátek. Lepší by měla být sobota, kdy se čeká polojasno a v Praze znovu kolem 21 stupňů. Na horách to bude chladnější, v Krkonoších v úterý kolem 15 stupňů, přehánky a bouřky, ve středu a čtvrtek spíš jenom kolem 9 až 10 stupňů a přehánkové počasí. Takže kdo míří nahory, mikina a nepromoková bunda se budou hodit víc než žabky. A na závěr jedna klementinská zajímavost. K dnešnímu dni má pražské klementinum dlouhodobý průměr 17,5 stupně. Původně jsem chtěl říct, že jsme dneska nad průměrem, jenom jak je realita taková, že je o 6 stupňů méně, tak je to takový dlouhodobý průměr. Nejtepleji potom bylo v roce 2014, kdy zde naměřili 34 stupňů a naopak nejchladnější 9. červen byl v roce 1873, kdy teplota spadla na 5,8 stupně. Klementinská řada se uvádí od roku 1775, takže tohle už je pořádný kus meteorologické historie. No, pojďme si spravit náladu a já vám pošlu rovnou celou královskou rodinu.

Pojďme si dát nějaké zprávy. To je vždycky umění najít něco, s čím se s vámi podělím a bude vás to zároveň zajímat. A teďkon možná taková trošičku divná zpráva. Poté, co jsem v předpovědi před chviličkou řekl, že má být dneska zataženo a na Moravě později odpoledne i deštivo. Ovšem i tak je tady naděje. Mám tu totiž zprávu pro všechny, kdo dnes večer zvednou hlavu od mobilu. Na obloze se potkají dvě nejjasnější planety, Venuše a Jupiter. Budou nízko nad západním obzorem a z našeho pohledu budou hodně blízko u sebe. Nejlepší čas je zhruba od 3/4 hodiny po západu slunce do nějakých 2 hodin po východu. Takže pokud bude jasno, je to jednoduchý večerní program, vlastně bez vstupenky. Navíc se díky tomu dnešní den označuje za ten nejšťastnější. A chcete vědět, v čem to štěstí dnes budete mít? No, prý se doporučuje mrknout do osobního horoskopu. Potom je Den zdraví na Karláku. V Praze totiž běží právě Den zdraví na Karlově náměstí. A zde si můžou lidé zdarma bez objednání nechat udělat preventivní vyšetření a probrat zdravější životní styl s odborníky. Program je od 1 do 4:30 odpoledne, takže pokud někdo pořád říká, že na kontroly není čas, tak dneska má docela dobrou výmluvu, jak to konečně zkusit. Kyberpodvody dál rostou a největší riziko je pořád telefon a důvěra. A jedna praktická zpráva právě z internetu. Kyberpodvody v Česku dál přibývají a pořád fungují hlavně klasické triky. Falešný bankéř, falešný policista, tlak po telefonu a snaha dostat člověka k převodu peněz. Podle policie byl letošní březen rekordní v počtu případů kyberkriminality. Takže jednoduchá rada do éteru. Když vám někdo volá, že máte ohrožený účet, nespěchat, zavěsit a zavolat si do banky sami přes oficiální číslo. V tomhle případě je nedůvěra zdravější než rychlá poslušnost. A ještě tady mám jednu zprávu z IT. Apple totiž ukázal novou Siri s umělou inteligencí. Apple na své vývojářské konferenci představil novou generaci Apple Intelligence a výrazně chytřejší Siri. Ta má být osobnější, konverzačnější a má umět líp pracovat s tím, co člověk dělá v telefonu. Má to ale háček, jako vždycky u Apple. Podle informací z Apple Newsroomu má být kvůli evropským pravidlům nástup Siri AI v Evropské unii opožděný. Takže iPhony zase dostanou velkou AI novinku, ale u nás si na plnou verzi pravděpodobně počkáme o něco déle. No, tohle byly novinky, které mě tak nějak zaujaly, chtěl jsem se s vámi podělit. Pojďme zpátky k muzice. Teď si dáme takový dvě pomalejší, za to legendární Tasman Archer a Bonnie Tyler.

0: A jelikož je počasí takové, jaké je, tak je potřeba jezdit opatrně. A nějaký aktuální informace ze silnice má pro nás Petra.
1: Dopravní nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 18,5 km. V místě dopravní nehody je uzavřen levý jízdní pruh a zdržení je přes půl hodiny. A dopravní nehoda se také vyšetřuje na dálnici D1 na 161. kilometru u Velké Býteše ve směru na Prahu, kde se srazily dvě osobní vozidla. V místě projíždějte opatrně. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
0: Moc krát děkujeme, vy si teďko na Rádiu Hej vychutnejte Beatles a nebo Nirvánu.
2: Rádio Hej! No, chlapče, to už tady bylo. Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

A pojďme se výjimečně v téhle hodině podívat do historického hudebního okénka. 9. června v roce 1941 se narodil John Lord, klávesista, skladatel a jeden ze zakládajících členů Deep Purple. A když se řekne Deep Purple, většina lidí si vybaví kytaru, riffy a Smoke on the Water. Jenže bez Johnových Hammondů by ta kapela zněla úplně jinak. John Lord dokázal propojit hard rock s klasikou, blues i jazzem. Nebyl to jen člověk, který v kapele vyplňoval prostor za kytarou. On z kláves udělal další hlavní zbraň. V Deep Purple hrál od konce 60. let, byl u nejslavnějších období kapely a později prošel i Whitesnake. 9. červen je pro kytarový svět zajímavý ještě jedním jménem. Narodil se také Les Paul, muž, který zásadně ovlivnil vývoj elektrické kytary a nahrávání. Bez něj by rocková historie taky zněla o dost jinak. Takže dneska máme datum, které patří klávesám, kytarám a pořádnému rockovému zvuku. A narozeniny dnes slaví i dvě herecká jména. Tím prvním je hvězda návratu do budoucnosti Michael Andrew Fox a pak hvězda například Pirátů z Karibiku, kteří teď běží každou neděli v televizi, Johnny Depp. Takže oběma legendám přejeme všechno nejlepší a když jsme u toho herectví, tak si tam hodíme jeden soundtrack. A víte co? Mně se podařilo najít písničku přímo z návratu do budoucnosti. Tak tady je a hodinu potom ještě uzavřeme s kysákama.

0: full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hey.

Máme pár minut po 15. hodině, vy ladíte rádio Hej a Jirku Veselýho u mikrofonu. Takže já vás zdravím, krásný dobrý den. No, v téhle hodině mrkneme výjimečně na sport, protože jsem to posunul a vyměnil s historickým okénkem, chtěl jsem vám pustit soundtrack a jak dobře víte, tak 15. a 16. hodina je ta československá, takže by se soundtrack určitě nehodil. Každopádně, mimo jiné, vás určitě pozvu na spoustu filmových i hudebních novinek či koncertů, mimo jiné i na Harleje, kterého vám třeba teď posílám.

0: Jak jsem říkal, sport jsem přehodil do téhle hodiny a začneme fotbalem. Protože se blíží opravdu velká věc. Už ve čtvrtek 11. června startuje mistrovství světa ve fotbale 2026, které hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Turnaj bude největší v historii. Hraje se 48 týmy a celkem nabídne 104 zápasů. A pro nás je to letos zajímavé dvojnásob, protože čeští fotbalisté si zahrají na mistrovství světa po 20 letech. Program je časově trochu divočina. První zápas Česka proti Jižní Koreji je 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času. Pak přijde Jihoafrická republika a Mexiko. Celé tohle mistrovství světa je ale nyní zajímavé tím, že všichni museli projít přísnými bezpečnostními školeními a je doporučeno hráčům ani nevycházet ven. Jejich autobus dokonce doprovázel i vrtulník. Vedle švýcarského tréninkového kempu se pak přemnožili chřestíči. A co je ještě zajímavé, tak fakt, že hvězdy jako Lionela Messiho či Cristiana Ronalda vidíme na takovém šampionátu nejspíš naposledy. Nutno podotknout, že Messi má už titul mistra světa právě z toho minulého šampionátu a Cristiano o něj usiluje. Díky tomu je Portugalsko řazeno mezi ostatní favority. Jinak co se týče přenosů v televizi, tak nalajte hlavně ČT Sport či Nova Action. A vlastně jsem tu našel ještě jednu zajímavost o mistrovství světa, protože somalskému rozhodčímu nebylo uděleno vízum. A to z toho důvodu, že Donald Trump má zákaz vstupu právě do Somálska. Takže to je zajímavý, bohužel si nezapíská takhle velký šampionát, jinak tento rozhodčí, který se jmenuje Artan, tak dostal i ocenění nejlepšího rozhodčího v celém africkém kontinentu. Tak mrkneme i na tenis, protože z tenisu už je dohráno Roland Garros, neboli French Open. Mužskou část vyhrál Alexander Zverev, který ve finále porazil Čoboliho v 5 setech a získal svůj první Grand Slamový titul. Zde nezapomínejme na našeho Jakuba Menčíka, který došel až do semifinále, kde právě prohrál s pozdějším vítězem turnaje Zverevem. Díky této cestě se v žebříčku ATP vyhoupl na krásné 17. místo, a to ve svých pouhých 20 letech. V ženské části slavila Andrejová, která se stala nejmladší šampionkou Roland Garros od Moniky Selešové. Ještě mrkneme na hokej, protože se hraje finále Stanley Cupu a Vegas vede sérii s Carolinou 2-1. Čtvrtý zápas se hraje právě v noci z úterý na středu našeho času ve Vegas. Připomínám jen, že je dobré fandit právě Vegas, a to z toho důvodu, že tam hraje Tomáš Hertl. V Karolíně žádné Čechy nemáme a určitě chceme, aby Stanley Cup sbírali. Bohužel, jak jde náš hokej kvalitou spíše dolů a českých hráčů v NHL ubývá, tím spíše by bylo vzácnější, kdyby to dokázal se svým týmem vyhrát. Však on sám už ve finálové sérii dal 2 góly, takže si zatím jde opravdu rychle, skvěle a bojuje. Pojďme ale zpátky k muzice, já vám pošlu třeba Mňágu až Djorb anebo Vítkovo kvarteto.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

Tak a teď si dáme větší blok hudebních pozvánek. Mám toho spoustu, protože druhý červnový týden a hlavně začátek léta bude pro fanoušky kytar docela nabitý. A začneme tím nejbližším, protože už zítra startuje v Hradci Králové Rock for People. Letos to jede tedy od 10. do 14. června v parku 360 a line-up je opravdu velký. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me to the Horizon, ale hlavně v neděli je speciální den s Iron Maiden. Takže Hradec se na pár dní promění v hlavní město kytar, festivalových náramků a lidí, kteří tvrdí, že letos budou spát víc než loni, nebudou. A jestli se nepletu, tak letos to je asi skoro jasné, že to bude na blátě, jestli se nepletu, tak to bylo takhle i v loni. Tak jestli náhodou tenhle festival nepřivolává déšť. Potom, kdo chce českou klasiku, může si zapsat Divoký Bill. Ten hraje v pátek 12. června na Dnech v Karviné a hned v sobotu 13. června na Lážo Plážo Festu v Otrokovicích. Takže Billové mají rozjezd léta opravdu naplno. Fanoušci tvrdší české scény můžou koukat i po Harley. Ten má v červnu několik zastávek, třeba Valečov, Rebel Fest v Havlíčkově Brodě nebo Jamrock v Letohradě, kde se v programu objeví i Lucie nebo Dimitri. To už je docela slušná porce českého roku na jednom místě. A když už jsme u tvrdší muziky, tak Dimitri a Arakain jedou společnou Best Rock Tour 2026. V červnu mají open air v Úvalech u Prahy a potom další zastávky během léta a podzimu. Dvě kapely, které k sobě v tomhle ranku docela sedí. Masky, riffy, klasika a fanoušci, kteří přesně vědí, na co jdou. Já vám teďkom pošlu úplně něco jiného, než na co jsem zval, ale o tom to je. Takže třeba Support Lesbian anebo Milan Hlavsa.

ať nezvu jenom na hudební festivaly či novinky, pojďme mrknout i na ty filmové. V kinech se tenhle týden chystá pár premiér. Od čtvrtka 11. června jde do kin česká komedie Srdcovka, americké sci-fi Den odhalení a akční Šedá zóna. A jelikož se těším hlavně na Den odhalení, tak vám teď odhalím, o čem to zhruba je. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho zmůle však existuje všehoschopný tým lidí, jehož posláním je tomuhle úniku informací zabránit. Za každou cenu. Mají proto celou řadu dost dobrých i špatných důvodů. Mezi ty lepší patří i to, že by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Kromě Daniela se do hledáčku pronásledovatelů, jimž šéfuje Noah Scanlon, dostane i Margaret, moderátorka počasí v bezvýznamné televizní společnosti. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti... Nebudu více prozrazovat. Den odhalení ještě nenastal. A důležitá informace, která by vás mohla namotivovat jít na tenhle film, režisérem je legendární Steven Spielberg. A dáme i ještě hudební novinku v podobě nových desek, protože venku je novinka Evanescence Sanctuary, což je tip pro fanoušky temnějšího melodického roku a hlasu Emily. Z tvrdšího ranku vyšly také nové věci od Evergrey nebo August Burn Red. Takže to bylo všechno z novinek, ať už filmových nebo hudebních. Potom bych chtěl ještě nabádat a zároveň poděkovat všem, kteří využili QR kód na našich webových stránkách a přispěli našemu rádiu, podpořili ho, protože jenom tak snížíme počet reklam a udržíme rádio v pořádném a kvalitním provozu. A především děkujeme tomu, kdo poslal před chviličkou takovou krásnou symbolickou částku 1000 korun. Takže ještě jednou děkujeme všem, kdo má srdce. A jednu takovou písničku Srdce si dáme ještě předtím, ale Botox Lady.

Pojďme si dát ještě jednou sport a začneme Formulí 1. Ta má totiž za sebou velkou cenu Monaka, kde jako první do cíle dojel Antonelli, druhý Hamilton a třetí byl Hadjar. Opět nedojeli jezdci jako Norris či Verstappen. Těm změna pravidel úplně nevyhovuje. Už o víkendu se pokračuje ve Španělsku na okruhu Barcelona-Kataluňa. Program je klasicky od pátku do neděle, takže fanoušci Formule 1 si mohou zapsat 12. až 14. června. A jdeme se podívat ještě na basketbal, protože běží finále NBA. Letos je to mezi New York Knicks a hrajou proti San Antonio Spurs. Po třetím zápase vedou Knicks 2-1. Každopádně je to série s parádním příběhem. Knicks čekají na titul od roku 1973 a Spurs mají kolem Viktora Wembanyamy novou obrovskou éru. Čtvrtý zápas je na programu ve středu 10. června. My pojďme zpátky k muzice, rozjedeme to s kabátama.

Znám kapanku a Vysáč je vysací zámek. Pojďme si dát jednu zajímavost. Dáme si totiž zajímavý žebříček. Talker Research se pro dating aplikaci The League ptal 2000 nezadaných Američanů, jaké profese jim připadají nejatraktivnější pro partnera. A kdo vyhrál? Finance? Show business? Ne. Je to zdravotnictví. Lékaři, sestry, terapeuti a další zdravotnické profese vedly s 29%. Druhé bylo školství s 23% a za konkrétní povolání byli hodně vysoko doktoři, ty měli 26%. Takže slavné finance, bro, možná trochu ztrácí lesk. Dneska boduje spíš někdo, kdo umí pomoct, poslouchat a ještě

a stabilní práci. A mám tu ještě jeden zajímavý žebříček, vyhlášení ankety, spojenou s letošním mistrovstvím světa ve fotbale. The Athletics totiž hodnotil dresy všech účastníků a mohu říci, že jsme dopadli podobně, jak poslední dobou na olympijských hrách, co se oděvů týče. Skončili jsme totiž třetí od konce. Prý bez nápadu, nuda. Takhle se vyjádřil právě tento deník. Horší než my jsou pouze dresy Kanady a Chorvatska. Naopak nejkrásnějším dresem je ten z Ghany, na druhém je pak Brazílie a na třetím Anglie. Do top desítky se ještě dostali Německo, Maroko, Saudská Arábie, Španělsko, Austrálie, Belgie a Kapverdy. No nutno říci, že se nám posmívali mimo jiné i kvůli tomu, jakým letadlem jsme to přiletěli. Zatím jsme všem pro smích a tak je na čase ukázat něco na hřišti. A my budeme fandit, protože si myslím, že na to, že je to mistrovství světa, tak skupinu máme opravdu velice hratelnou. Takže držme palce a ať všechny ten smích přejde. Budeme jim fandit bedlivě. Pojďme si dát holky a mašiny a hned potom se trošičku ochladíme.

dvě minuty nám scházejí do 16. hodiny. V té další si dáme samozřejmě dvoják, dneska mám připravený Jura Jáhýb, máte se na co těšit, samozřejmě si dáme i statistickou otázku, mrkneme ještě na silnice. Každopádně do konce téhle hodiny vám posílám ještě škvory.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

A my tu máme další díl mojí rubriky Dvojáky, kde vám vždycky představím interpreta, vytáhnu něco ze zákulisí, ale hlavně si dáme dva ikonické songy za sebou. Dneska je to navíc krásně symbolický, protože 9. června se narodil Mick Box, kytarista, zakladatel a jediný původní člen Uriah Heep, který s kapelou hraje dodnes. Narodil se v roce 1947 v Londýně, takže letos nebo dneska slaví 79 let. Uriah Heep vznikly na konci 60. let také v Londýně. Jejich kořeny vedou ke kapele Spice, ze které se později stali právě Uriah Heep. A když se řekne jejich nejslavnější éra, hodně fanoušků si vybaví sestavu kolem Micka Boxe, zpěváka Davida Byrona, klávesáka Kena Hensleyho, bubeníka Lee Kerslakyho a basáka Jerryho Tahina. To je období desek jako Demons and Wizards, The Magician's Birthday a nebo Sweet Freedom. A teď zákulisní zajímavost. Uriah Heep byli často řazení vedle kapel jako Led Zeppelin, Black Sabbath a nebo Deep Purple, ale měli trochu jinou zbraň. Výrazné vícehlasy, klávesy a takový ten epický, skoro fantasy nádech. Nebyl to jen tvrdý riff, ale i atmosféra. A právě díky tomu mají songy jako Easy Living, Lady in Black nebo July Morning takový zvláštní podpis. Mám ještě jednu zajímavost, protože Mick Box je takový držák celé kapely. Uriah Heep měli za ty roky spoustu změn v sestavě, ale on zůstal. A ta aktuální sestava je právě on, Mick Box, zpěvák Bernie Shaw, klávesista Phil Lenzon, baskytarista Dave Rimmer a bubeník Russell Gearbrook. A česká stopa? Tady je aktuální a velmi silná. Uriah Heep mají v roce 2026 rozlučkové turné The Magician's Farewell. A Českou republiku nevynechají. 30. října totiž letošního roku zahrají v Praze v O2 Univerzu. Pořadatelé to uvádí jako poslední šanci vidět je u nás naživo v rámci téhle rozlučkové éry. No ale mluvení bylo dost, pojďme si vychutnat ty dva ikonické songy pěkně za sebou. Nejdřív vám tam pošlu Lady in Black a potom si dáme Easy Living. Pojďme na to.

Před chviličkou jsem mluvil o QR kódu na našich webových stránkách a zároveň na mě vyskočila novinka, že vítěz Eurojackpotu už má rekordních zhruba 2,5 miliardy korun na svém účtě. No, to jen tak do větru, kdyby náhodou poslouchal. Každopádně červen, to je měsíc svadeb. A ta sezóna svatební začala i mě, co se DJ týče, a o víkendu jsem stihl rovnou dvě. Takže jsem měl dost času na přemýšlení, protože mi hlavou vrtěla otázka, no, já ji položím i vám. Kolik si schválně myslíte, že párů v Česku vstoupilo do manželství v loňském roce, tudíž v roce 2025? Dáme Blondie Marie, písničku Marie, a řeknu odpověď. Jenom vám řeknu, že já byl úplně mimo.

0: Tak kolik těch párů v Česku si řeklo v loňském roce ano, neboli vstoupilo do manželství? Jak říkám, já byl úplně mimo a správná odpověď je zhruba 42,5 tisíce svadeb. Přesněji řečeno, v loňském roce vstoupilo v Česku do manželství 42 548 párů. A zajímavé je, že to bylo vůbec nejméně od konce první světové války. Když to porovnáme s rokem předtím, v roce 2024 bylo svateb zhruba 44,5 tisíce. Takže meziročně ubyly skoro 2000 svadeb. A ještě jedna zajímavost, podle Českého statistického úřadu by při sňatečnosti na úrovni roku 2025 vstoupilo do manželství do 50 let věku asi 52% mužů a 61% žen. Takže svatby nemizí, ale už dávno nejsou tak automatickou životní zastávkou jako dřív. A když to připočítáme jednoduše, 42 548 svateb za rok je v průměru asi 116 svateb denně. Takže i když čísla historicky klesají, někde v Česku si teoreticky každý den více než stovka párů řekne ano. No a já ano, teďkon říkám třeba ZZ Top, anebo Green Day. A ty posílám právě k vám.
1: Rádio Hej! No, chlapče, to už tady bylo. Už je to tu zase a v rokovějším

A mám tu ještě jednu pozvánku k televizím. Zítra od 20 hodin začne finále reality show Survivor. Chápu, většinu z vás to asi nezajímá, podobně jako film Michael, ale to je, jak kdybych právě na svatbě pustil třeba ZZ Top, tak tamhle babička s dědou taky nepůjdou tancovat a počkají na něco klidnějšího. Chci tím říct, že si tu každý z vás přijde na své a za všechny věkové kategorie jsme vděční a je třeba podělit všechny typy posluchačů. Takže zítra od 20 hodin na OnePlay. A já vám teďkon pustím, myslím si, že takovou univerzální kapelu. Jsou to Nazareti.

0: A pojďme se s Honzou podívat na silnice.
1: Nový úsek dálnice D35 již není uzavřený kvůli dopravní nehodě na 198. kilometru ve směru na Hradec Králové. Kolem tohoto místa se projíždí jedním jízdním pruhem. Na Pražském okruhu se popojíždí asi hodinu v koloně mezi dálnicí D6 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů a provoz zastavuje okolo exitu 82 Jesenice. Na dálnici D1 je potřeba počítat s kamiony v pravém jízdním pruhu, které před Brnem vytváří nesouvislé úseky kolon mezi 182. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Mnohokrát děkujeme, jezděte opatrně, dávejte pozor, vyhýbejte se kolonám. No, nám se přiblížila 17. hodina, ale trochu muziky si spolu ještě užijem.

0: Teď už je ale opravdu nejvyšší čas, abych pomaličku předával slovo do ostravského studia, kde se na vás těší Jirka Basta se svou hitparádou Rádia Hej. Každopádně děkuju, že jste Rádio Hej poslouchali se mnou Jirkou Veselým. Dneska jsme vlastně popřáli všem Stanislavám, kterým to přeju ještě jednou všechno nejlepší k svátku. Připomněli jsme si Kačera Donalda a případné, dle počasí, večerní setkání Venuše s Jupiterem. Takže my se slyšíme zase za týden. Já vám do konce hodiny ještě mohu slíbit třeba Bruce Springsteena, Twisted Sister a taky tam je Europe. Tak ahoj.
1: Hej, hej! Rádio Hej.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
8: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
7: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
9: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
10: Sviany, české tradičně vařené pivo.
11: Bylo 17 hodin. Posloucháte
12: Hej Rádio.
13: Full time rock for you.
14: Rádio Hej.

Zdar a sílu při dalším hitparádovém dílu. Popravdě řečeno, je to čím dál těžší a přiznám se, kolidující. Tak například hned úvodem musím říct, že minulá hitparáda byla předtočená a že pokud jste nestihli závěr, není míč na mé straně ani na straně Aldy v pozadí, ale protože v centrále nasypali mnoho reklam a nesmyslu v celou. A když hitpoška začne později, nestihne se do hodiny a je po ptákách. Toliko na vysvětlenou a ještě jedna maličkost. O pořadí rozhodují vaše hlasy na webu a vejsu a mnohdy to vypadá na tuty umístění, ale druhý žebříček s tím, jak si zamává. Prostě je to nevděčná role a je otázkou času, jak dlouho s mou maličkostí. Přesto jsem připraven i dnes 2 novinky, 10 songů a pokud něco nevíde, stěžujte si na lampárně. Můžeme začít? Konopí ve svazku, bastič za kormidlem, tak pojďme, ať to stojí skutečně za to.

0: popovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviami.
1: Sviami, české tradičně vařené pivo.
2: Pojďme za novinkami. Bratislavská punkroková kapela Skôr či Neskôr prichádza len týždeň po klipe Tekuté dámy s dalšou novinkou. Tentokrát jde o temnější skladbu s názvom Vrah. Jde o skladbu v punkovom duchu a prepája energiu kapely s príbehom člověka, který ubehá a utéká před vlastními činmi a výčitkami svedomia. Ale jaká ta skladba bude a jestli zaboduje, to už nechám na vás.
0: Hit parády.

0: Podle mě skvělý punk roll, ovšem zůstává otázkou, zda budou mít tolik fanoušků kolem sebe, jako třeba jejich kolegové ze Slovenska Brandýs. Pojďme dál, druhá novinka je z domácí sféry a interpretem je Honza Křížek. Zpěvák, kytarista a multiinstrumentalista představuje nový singl s názvem Dokud dejchám, který vyšel 22. května. Autorská skladba stojí na silném klavírním motivu, který se postupně rozvíjí v energický rockový refrén s výraznou melodií a emotivním nábojem.
1: Novinka hitparády.

typická rádiovka, neříkám, že má hitové ambice, ale také ji nezatracují a jenom vy a zase jenom vy rozhodnete o tom, jak se tato novinka povede.

čeká nás, že v říčech těch 10 nejúspěšnějších legendární roková dračice byla nasazená minulé Tania samozřejmě a jako každý profík to patrně lehce podcenila. Ovšem někteří fans byli připraveni a popravdě řečeno postup získala o pouhý jediný hlas před překvapivou kapitulací jedné skladby a jedné kapely. To se ale včas dozvíte. Teď s Taniou na desítce a pěkně s nostalgií.

Tady bych si troufal říci, že její hlas mě hrozně moc baví a baví mě už spoustu let. Tak to byla Tania, 10. místo, Nostalgie. A my pokračujeme dále. Teplickou partičku Hardkolony jsem poznal na první zastávce z jejich tour s americkými hosty Gravity a plzeňskou Fata Morgánou a musím uznat, že naživo je to super a že Hardkolony jsou výborní nejen na pódiu, ale i u stolu, kde jsme spolu sledovali celý fest, debužírovali a spřádali plány. Jejich mimozemská návštěva se zuby nechty drží v koloběhu naší mléčné dráhy, tentokrát o příčku lepší než v minulém týdnu.

0: si. Hraju si, co chci. A basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.
3: To bych ani tak netvrdil, ale každopádně jsem to jak zablada, i když nějak teď vypadám, ale stále mám stisk bůl do očí, pár vrásek u očí. No, názory se málo změnil, ale muziku mám rád a soubrak bohu nastává a s ním i patrná oposlouchanost. Leč netvrdil bych to až tak, protože skladba Cesta kolem světa má stále ambice do nejvyšších pater. Leč s únavou materiálu přichází i dnes největší sešup a ten je tady právě včil.

Bastard a Cesta kolem světa, 8. místo. Moravius, žádná změna, která by nechala růst vlasy na lebeční části hudebníku z kapely Moravius. Panther, což je přezdívka frontmana kapely Dalibora Halabíčka, se stále rve, ale jde o nejhodnějšího predátora ve svém oboru. Tak brýle na oči, ať vám jejich paprsky nevypálí oči, ale jen svlaží ušní bubínky.

0: a jejich Suburbs na Hey Radio v hitparádě na místě 7. Ovšem, teď si říkám v duchu, co se bude dít v následujících chvílích. Že by přišla řeči na pohádku.
1: Hezká. A mladá. Ty myslíš Blaženu?
2: No, co její muž byl Rittmeister a vrátil se z Budějovic dřív, než měl?
1: To byla Mela tenkrát.
2: Já vás ještě vidím, jak jste skákal z toho okna na ten topol a spad jste
1: do kompostu, jen to řekni. Pryč. Kamaráde, mládí uteklo a my dva jsme tu zůstali.
2: To jsou řeči milosti. Co vám chybí? Jen jeden pár mladých rukou kolem krku. Pojďte, milosti. Nechme to tu, jak to leží a běží a pojedeme jako za starých časů sami dva.
1: Kam?
2: Do Brandejsa za ní.
0: Slyšeli jste dobře, do Brandejsa za ní. Asi za tou skladbou. Nezdolní reprezentanti Ficovy říše osvěžují tuto hitpošku jako jedni z nejstarších, které jsem tady zdědil, a jejich sen stále přetavují v plusy a mínusy. A dávají hlasitě o sobě vědět. Dnes na místě 6.

0: rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Tak dámy a pánové, a my pokrčeme do druhé půlky, protože Turbo je další stálice této tanzparády se songem kytaristy Kiss Tommyho Tyera, se kterou by ho v domácí kapele patrně vyhnali. No to se neví, ale co se ví, že dostane na budku. Protože jeho čerstvá spolupráce s Benem Kristovajem mi připadá jako trestný čin. A proto buďme vděční za tento už skoro folklorní song tady a teď.

ještě tak vezmu, tak s novinkou dvakrát slovenský zpěv a dvakrát anglický i s touto skladbičkou, tak to máme 2-2, no a zbytek už je češtině. Půjdeme i dále. Soukromá zpověď zpěváka Michalíka je úžasný song, který zůstane jako slunečnice mezi vlčím mákem. Přece jen má tento zpěvák testosteronu na rozdávání a jeho šamponová kapela, když ženy odhazují rodidla, když je vidí, boduje všude, kde se zjeví. Ještě, že jsme rádio a nemusíme to vidět, natož utírat. No a tento kočkodan Fanny nám chce slíbit to, co slibuje, když se blázen raduje na místě čtvrtém.

Nezapomeňte, že tato hitparáda vzniká za nezištné podpory nadace Basta v nouzi. Pojďme ovšem dále. Asi největší překvápko dne, ale fanklub kapely LTB je patrně aktivní jako klíště za krkem pohybujícího se tvora. Nemyslím si, že song Bestie je to nejlepší, co kdy vypadlo z hrdla Ládi Tomise. Jen vím, že z toho v jeho rodině mají národopisné slavnosti. Už teď sedí celá kapela a rodinní příslušníci i se sousedy u beden s vyhuleným zvukem doprava, s chlebíčky a tradičním tatarákem, který nesmí nikdo jíst, a jejich Bestie s podtitulem Jack Rozparovač teď v temnosti lidských zvěrstev vychází na povrch s bronzovou příchodí.

skončila bronzová pozice. No, nevím tedy, jestli tento muž Láďa Tomy s postavou něco mezi Mitlofem a Pavarotym, jestli vůbec umí noty. Na to se ho jednou budu muset zeptat. Zatím nic zajímavého. Ale pojďme dále. Traktoři z hranic nejsou zvyklí se plácat někde na chvostu a jejich zpověď o čtvrtstoletí rock'n'rollu po spojení dvou tehdejších kapel vedlo k úspěchu. Stačilo se potkat se mnou kdysi. No nic, každopádně spojení legendární Tarantuly a kapely Wizard vedlo ke zrodu traktorové stanice v Hranicích a po vydání třetího alba Tmel pak vystřelili jako masková raketa směrem na Výsluní, kde se vyhřívají po zásluze už pár let. A o tom je tak trochu text stříbrné pecky v Hejparádě.

0: tak to byli traktoři. Víte, co mají traktoři společného třeba s AC/DC, Airbear, Nickelback, Pantero, Bee Gees, já nevím, koho bych ještě jmenoval, nevíte? No minimálně dva bratry v kapele, jako jo, kdyby nás to tak nějak zajímalo, že? Co si budeme nalhávat?
1: Rekapitulace hitparády.
0: Toto tedy uteklo, to vám povím, a jdeme na rekapitulaci. Nasadili jsme Honzu Křížka s písničkou Dokud dejchám a skôr či neskôr slovenskou formaci se skladbou Vrah. Na místě 10. byla Tania a její Nostalgie. Na místě 9. Hard Colony a UFO. Na místě 8. Bastard a Cesta kolem světa. Na místě 7. Moravius Superbeams. Na místě 6. Brandy's Sen. Na místě 5. Turbo Time of My Life. Další bramborová medaile patří Fanimu a skladbě Chci ti slíbit. Bronz dnes bere LTB a Bestie s podtitulem Jack Rozpadovač. Z stříbro patří Traktoru a 5x5. Teď zůstává jen otázkou, koho vyhodíme a koho určíme na místě prvním.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
0: Zapadá slunečko za kdy jakou horu. Další song v Pánu Bohu. Další song v Pánu, ať posloucháš odpoledne nebo v repríze po rádu. V krematoriu zatopeno jest, otevřený je věst. A do něj najíždí legenda tancparády Panoptejko. Zamáčněte slzu a převlékněte triko. Další, kdo do pece chvátá, je Alkehol a Skelná vata. Oba songy komínem letí ven, my se s nimi loučíme a přejeme dobrý den. To je sice blbost, ale hodilo se mi to teď jen tak do rýmu.

už legendární duo Leona Šenková a Jarek Filgas, dlouhodobě bezkonkurenčně první, a zde se malinko zastavím, neboť kdo sleduje sítě a je aktivní, vidí i profily Jarka nebo Leony, která je v březí a vlastně v brzkém očekávání dalšího potomka. No a prvenství v hitpušce, skvělý hlas a rodinné štěstí vede mezi lidmi k šílené závisti a nesmyslných chorobomyslných poznámek. Ono vůbec je to tady jeden Ugo Ješita vedle druhého. Tak hodíme vše za hlavu a dáme prostor prvnímu místu dvou skvělých hlasů. Kde si snad vše sedlo tam, kam má a tak, jak má. Jarek Filgas, Leona Šenková, předgenerační, Nikdy se nedozvíš, první místo.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Mám rád tyhle podzimní dny tady na terase. Ptáci táhnou na jich, tedy vlastně k nám do Venezuely. Žloutne listí. Včera jsem potkal u toho občerstvení na náměstí pana Kwanga. Také byl celý žlutý. No jo, vždyť on je vlastně Číňan. No nic. Dal jsem si na stojáka s rýžovými nudlemi kuře po sečuánsku. Když jsem ho dojedl, pan Kwang se mě zeptal, jestli jsem poznal, že jsem nejedl smažené kuře po sečuánsku, ale pečené kuře po pečuánsku. Pak se začal smát. Ach jo, to je ten čínský humor. To jsou ty energie Ying a Yang. Vzpomínám si na ten moudrý humor čínského herce Yanga Vericha, na tu čínskou vtipnou hru Yang se vám líbí, i když tu napsal nějaký Arab, nějaký šejk, Shakespeare. Chtěl bych se někdy s tím šejkem Spearem setkat a zeptat se ho, Yang to vlastně všechno myslel. Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
11: Ano, právě skončil ten čínský film Yang dostat tatínka do polepšovny. O tom čínském chlapečkovi, který chtěl lézt s tatínkem pořád na skály.

0: Život šéfa venezuelské mafie není beříčko. Prosím, Don Celado.
1: Tady je Juan Varlos.
0: Varlosi, už jste z nemocnice?
1: Ano, a hned jsem se dal do práce. Víte, že v této době pořádám v mé koridě býčí zápasy. Letos bude novinka.
0: Pane bože, co jste zase vymyslel?
1: Angažoval jsem ženy sexuálně orientované na stejné pohlaví. Takže letos nebudou jen býčí, ale i lesbíčí zápasy. Přijeďte. Adios.
0: Lesbíčí zápasy. Je to blázen.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Vám přináší Hakel.
4: Posloucháte pořád na Hej Rok na rádiu Hej. A dnešními hosty v našem studiu je Savana Urbánek a ten si bude celý pořád povídat s Honzou Růžičkou. Bude to velmi zajímavé povídání, takže hezký poslech.
5: Mám tu vzácného hosta Honzu Růžičku, kterého znáte samozřejmě vy, co pamatujete takové ty dřevní doby Big Beatu, co by muzikanta, ale ze současnosti ho můžete vydávat s krásnými baskytarami. Je to totiž výrobce baskytar a výrobce baskytar takový, že jeho nástroje putují celým světem. Honzo, já tě zdravím, ahoj.
6: Ahoj, já tě taky zdravím, jsem rád, že jsme se potkali po delší době.
5: Honzo, pojďme nejdříve, než se pustíme do tvých uměleckých záležitostí, co se stolárny týče, pojďme k tvým hudebním začátkům. Ty jsi baskytarista, kde jsi začínal a odkud pocházíš?
6: No, pocházím z Ivančic, i když jsem bydlel od první do poloviny 8. třídy v Oslavanech, pak jsem se přestěhoval do Ivančic, kde jsem byl do 19 let a od 19 let jsem v Brně, ale moje začátky na kytaru byly takové, že já jsem kdysi chodil v Oslavanech do skautu a tam kluk, který nás vedl, Inoš Burešuj, tak on byl výborný kytarista, Trump každým solem. A já jsem byl úplně uchvácený z toho, jak on zpíval a hrál na kytaru. To jsem začal jako chytat poprvé kytaru do ruky. A, D, E. Ale když si vzpomenu, tak úplně takový kopanec, který jsem dostal, že bych měl začít dělat muziku, tak mě naši vzali na koncert do Ivančic, přijelo divadlo Rokoko, což byl Neckář, Matuška, Vondráčková, Kubišová, tenkrát to moderoval tam Darek Vostřel a já jsem co by malý kluk stál opřený o to betonový pódium a čuměl jsem jim ze 2 metrů do huby. A tam to byl asi nějaký první ten, že bych měl dělat muziku, ale pak nic, až v tom skautu jsem začal.
5: Myslíš samozřejmě letovisko Réna a místní amfiteátr, jestli se nepletu?
6: Ano, který je teda bohužel dneska zdevastovaný, tam, jako tam se dělávali koncerty, tam byly, já nevím, když to si vzpomenu, Mírový slavnosti, pamatuju si tam koncert Urbánkovi, když tam hrál Kratochvíl z Děskve a různý jiný kapely, tam to bylo strašně moc.
5: Honzo, říkal jsi kytara, samozřejmě Niagara, Zlatokoptom a já nevím, Hobous. Ty jsi ale baskytarista, jak jsi přeskočil z kytary na basu?
6: No, my jsme měli v Ivančicích kapelu na školí už, nějaký 8. třídě. A tam, já jsem byl kytarista původně, jenomže pak odešel basista, Hrůžo, hraješ nejhůř na kytaru, budeš hrát na basu. Já jsem to nechtěl, mě to nebavilo. Až potom jsem začal poslouchat kapelu Uriah Heep, kde teda byl vynikající baskytarista, to byl v podstatě, když to vemu, ty basové linky, jo, to byl vál ve válu. To bylo maso a to mě uchvátilo a začal jsem se učit hrát na kytaru, na basu a pak se to rozpadlo v Ivančicích, ta kapela tenkrát otec, který byl těžce antimuzikální a to, tak nemohl poslouchat to moje udlání doma, tak dal inzerát do novým očiš, já jsem vůbec nevěděl, že baskytarista hledá flek. A pozval se mě tady v Brně barová kapela, tak jsem šel na konkurs, byla kapela Ládě Hrznička. Pak jsem hrál 4 roky v baru, no.
5: Říká Honza Růžička, s kterým se dnes bavíme o muzice, ale samozřejmě přijde na řadu i jeho řemeslo. Zůstaňte s námi.

0: vám přináší Hakel.
1: Jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Savana ve studiu spovídá Honzu Růžičku.
2: No a samozřejmě tě pamatujeme také ze zábavových kapel.
3: No, to bylo potom, když jsem odešel z baru, protože mě už to tam nebavilo, to bylo furt dokola a já jsem chtěl dělat Big Beat. Tak jsem odešel, pak jsem asi 3/4 roku hrál s jednou kapelou ze Zbíšova, to se jmenoval Energie, Miloš Hudec, tomu šéfoval tenkrát tam. A pak jsem dostal lano k projektu od Boba Šmída. Přišel, jestli bych tam šel, já říkám, no, tak uvidíme, já se přijdu podívat. A byl tam vynikající kytarista Pavel Fuxa. No a kvůli tomu já jsem tam zůstal a pak jsme jezdili 4 roky s projektem a hráli jsme, to bylo kšeftu, zhodou okolností, já jsem bydlel v baráku v Líšní, kde já jsem bydlel ve 3. patře a v přízemí bydlel Tonda Vodíšku, kytarista od Kernu. Vždycky nad ránem, ještě když Kerní hráli zábavy, tak jsme se potkávali u baráku a vždycky, Zár, kde jste hráli? A no tam, kolik jste tam měli lidí? 600, no my taky tak kolem 700. Tenkrát lidi chodili na zábavy, dneska to je tragédie, no.
2: Pravda je, že když se dnes potká muzikant s muzikantem a baví se o proběhlých koncertech, tak první, co je, padne otázka, a kolik tam bylo lidí, že jo? To je jasná věc. Dneska je to trošku slabší. Jaká byla tvoje první baskytara?
3: Moje první baskytara byla Jolana, byla Iriska, pak byla Diamantka, no a potom už byly cizí kytary. No
2: potom už byly cizí kytary. Já navazuji na otázku, která padne teď. Která byla tvoje první vyrobená baskytara a co tě vedlo k tomu vyrobit basovou kytaru?
3: No, tak to byla sranda, protože první basu jsem si dělal ještě když jsem se učil stolařem, tak jsem říkal, udělám si basu, jako nikdo nemá. Jo, tak jsem si udělal basu. No, hrůza znovu na tehdejší dobu, ale nemám ji černý, kde skončila ta basa. Ale taky jsem na ní chvíli hrál. A potom v 80. rokách jsem zjistil, že mě nevyhovuje nic, co prostě je. Buď to bylo předražený strašně, nikdy mě nesedli do ruky kytary basy Fender, to říkám Ježíšmarja, jak tohle. A tak jsem začal, udělal jsem si jednu basu, druhou, třetí a pak už to začalo. Po 90. roce jsem začal podnikat, měl jsem stolárnu, tak jsem se vybodnul a vrátil jsem se k tomu. Před 20 rokama jsem se k tomu vrátil a to mě všichni říkali, Růžo, neblbni, teď je to tady strašně moc. Bylo to těžké návrat, protože ta doba se změnila, ty technologie výroby kytar se taky trošku změnily, takže to byly hodiny a hodiny prosezení u internetu, protože žádná firma neprozradí všechno, oni tam dají jenom kousek něčeho. A pak to skládáš dohromady jak pucle, jako, no, tak jsem začal a dneska ty kytary prostě jsou po celé republice a i venku a prostě hrají, no.
2: Říká Honza Růžička alias Růža, výrobce baskytar, které jsou téměř po celém světě. Zůstaňte s námi, protože za chvíličku se dozvíte, jak to všechno zvládá. Hey, hey!

0: vám přináší Hakel.
1: Z jakých vycházíš tvarů vůbec? Nebo děláš třeba i na zakázku nějaké ty patvary? Nebo máš klasiku?
2: No, jsou schopné udělat v podstatě jakýkoliv tvar basí, ale já mám svoje nějaký dva tvary, které dělám, buď čtverky, pětky, nebo dneska se dělají ty multiscaly, to dělám, ale když někdo přijde, že přijel před třema rokama za mnou chlapík z Lanškrouna a že prej já bych chtěl udělat kopii Rickenbackera, já říkám, to se nedomluvíme, protože já kopie nechci dělat a to a tak dlouho brečel, až teda nakonec jsem mu udělal. Pak za mnou přišel Jindra Novotný ze Znojemských ocelotů a je, ty jsi dělal Rickenbackera, já mám originála, já bych potřeboval ještě jedno udělně. Tak pak jsem udělal ještě dvě kopie Rickenbackeru. Říkám, když už to mám, mám na to šablony všechno, tak proč bych to neudělal.
1: Ty jsi s poslední dobou vyrobil i pár snímačů.
2: No, poslední dobou, to už je delší dobu, to začalo, já nevím, před nějakýma, já nevím, 7 rokama, 8, no tak 3,5 roku trvalo, než jsem se odvážil dát někomu snímač na basu. Cívku, spočítáš trafo, spočítáš různý tlumivky, to snímačné, tam je tolik aspektů, který to, ten výsledný efekt, jako ovlivňuje, jo.
1: Růžo, necháme fyziku fyzikou. Pojď se pochlubit, kdo hraje na tvý baskytary třeba v České republice a takový ty majstrštyky, kdo hraje na ně v zahraničí, si necháme na úplný závěr. Tak pojďme do Česka.
2: No tak v Česku první, kdo na to začal hrát si známých lidí, tak byl Zdeněk Kup, který hrával s Rakajnama, on teda po 35 letech odešel, ale on jich měl 5 těch bas ode mě. A my jsme se potkali kdysi v Hodoníně v Nautilu a já jsem šel za ním, protože jsem se potřeboval dostat do nějakého podvědomí. A říkám, hele, já stavím basy, já ti dám basu gratis, jenom za to, že budu moc používat tvoje jméno a jméno Arakain ke své reklamě. A on se toho chytl, tak jsem udělal jednu basu, z toho jezdil nějaký 2 roky a pak za mnou došel a říká mě, Růžo, já už mám z té basy rameno o 10 čísel, níž byla těžká basa, ale z těch 5 bas hrál nejlíp. Mám já 7 kilo skoro. Ale tak jsem mu potom udělal další, pak přišel, abych chtěl nějakou divočinu, tak jsem vymyslel tvár nějaký, tak jsem mu udělal tak jednu, druhou a pak měl ještě třetí tady ten patvár, jak já říkám. A pak odešel od Arakainu a já jsem tady ty basy, ten patvár jeho, tak udělal pár lidem a on mě už v Brně tady na koncertě mě říká, a nikomu to nedělej ten tvár, to je můj tvár. Já říkám, ten ale milion lidí hraje na Fendry, na Gibsona, proč bych to neudělal někomu jinému. No, tak jsem to udělal Pištový Sedláčkový, Jara Sedláček, on hrával se Salamandrou, dneska mají Metal Factory, jsem mu to udělal, pak jsem dělal basu mladýmu Dodovi Doležalovi, no a to se Zdenkovi moc nelíbilo, ale byl potichu a nejvíc ho dožralo to, když se mu tady tenhle tvár, i když multiscala, což on hrál na rovný Pražce, Zdenek, tak jsem to udělal Markovi Loučkovi, který po něm nastoupil do Arakainu.
1: Dnešním hostem je výrobce baskytar Honza Růžička.

0: jsme zpátky ve studiu a je tady Savana a Honza Růžička.
1: Honza Růžička alias Růža, jeho baskytary Růženy kolují po celé České republice, ale dostali se i do zahraničí. Tak pojďme pěkně postupně. Honzo, jaký máš majstrštyk za hranicemi?
2: Tak Patrick Giers, on je Francouz, ale je s italskou kapelou Rhapsody, ten má ode mě basu. A pak jeden Rakušák, on je to Slovák, který už žije leta v Rakousku, tak ten má ode mě dvě basy. No a před dvoma rokama jsem dával basu Suzy Quattro, jo. Což je tady s těma lidima je problém. Oni jsou vázaní firmama. On na veřejnosti v podstatě nesmí vylézt s ničím jiným, protože je vázané Fenderem, dejme tomu, takže on musí vylézt jenom s Fenderem, jo. Ale tenkrát měla tady v Sonu koncert Suzy Quattro, já říkám, kurník šopa, já jsem mu poslouchal, když jsem byl 13 let, jsme chodili po Ivančicích s těma A3-kama vychrchlanýma. Ty brďo, baba na basu, to je big beat, jak hrom, ne, jsme chodili. No, tak jsem napsal, jsem šel na tu agenturu, která ten koncert dělala, a kořil na mě, a to je na nic, od to nebude zájem. No, nechal jsem mu tam kontakty a za týden na to mě došel mail přímo od Suzy Quattro, že jako jo, že se těší, že tak, taky asi nedostává basy zadarmo na každý kšiftě, že? No, ale tak to, no, tak. Ale přihodila mě na jeho synka, že ať veškerý technický detaily řeším s ním. No, tak probíhala. My si psali přes Facebook a co by, jak by to mělo být, co by tam mělo být. Já jsem mu poslal x fotek vás, co jsem udělal, a vylítala mě tam fotka Rickenbackera, což já jsem vůbec tam nechtěl poslat. No a on si vybral zrovna toto a já jsem mu psal, já říkám, ty, ale matka hraje na Fendera, který má na kobylce rozteč 19 mm, Rickenbacker je úzký, on má jenom 17 mm. To jí bude vadit? Ne, nebude. No a já jsem potom přišel, že to bylo víceméně basa dělaná pro jeho synka do kapely. On teda je kytarista, ale když ju dovezla do Anglie, tak ten její synek mě psal, že jako super, že a ona mě poslala potom taky video, kde na ní hraje doma.
1: Ružo, jak to je s tvými zakázkami? Máš práci dopředu nebo máš o práci nouzi?
2: No, to je takový, to je jak na houpačce, ale teďka mám práce celkem dost, v podstatě dá se říct na rok dopředu, jo, mám tam teďka rozdělený, já nevím, ale 4 basy a mám tam dělat pro kamaráda headlesku, kytaru, 7 strunku, jo, takže práce mám dost a ono to přibývá, nejenom to, ale ty snímače se, dejme tomu, rozkříklí málem víc jak ty kytary, takže motámají snímače pro borce, buď si dojedou, já jim je vyměním v basy, a nebo je posílám po republice ty snímače.
1: Tak, co takhle kuchyň do chaty uděláš mi?
2: Jde pokoj. Nechci o stolech ani o nábytku ani slyšet.
1: Ružo, já ti děkuji za rozhovor, bylo to plodné, ať ti ruce slouží ještě hodně dlouho. Nemyslím jenom na tom pražci a na té kobylce, ale hlavně na tom stolařském punku. Ať máš hodně zakázek a hlavně to zdravíčko, ať nám slouží.
2: No, hlavně to zdravíčko. Přeju všem výkvíťákům taky hlavně zdraví, všechno možný. Není, to ne, ty ostatní věci nejsou podstatné, ale zdraví máme jedno. I když se k němu kolikrát chováme šíleně.
1: Měj se hezky, opatruj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady úterý. A úterý, jak víme, přicházejí bluesovky, takže si něco dneska dáme. A od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Pochopitelně odevírá k večera, nebo odpoledne vlastně, kalendář taky by neměl chybět, no a pak ty bluesovky. A když vybíde čas, tak i necelou hodinku přidanýho Big Boše navíc. Tak tedy, jako odevírá k večera, dneska to vidím na kapelu Cream. Konkrétně z ukázka alba Ohnivá kola. Tak to dáme, no. Doufám, že se vám to bude líbit. Ještě teda přemýšlím, co vybrat. Třeba tohle.

Tak přátelé, ještě jeden pokus, jak víte, mám tady trošku trápení, vždycky s tím přehrávačem, jedním, tak to zkusíme, teď už by to mělo vyjít.

Tak to je starý dobrý Cream, ještě teda z alba Ohnivá kola, i když tohle mám takový dojem, že to byl živák. No, uvidíme dál. Kalendářík, co se událo v dějinách hudby, kolikátý je vlastně dneska. 9. No, toto letí, to byste nevěřili, ono už je pomalu polovička roku. Tak 9. června, co se událo? V roce 1941, 9. června, se narodil John Lord, vlastním jménem John Douglas Lord. To jsou Deep Purple, Bice Aston, Lord, pak Artwords a taky, no ježiš, to je kapel, dáme Bice asi.

toto hezky učatý teda. 47. tady máme dvakrát a ono na ty Uriáše, jak se o nich mluvil, dojde, jo? Protože 9. června 47. se narodil Mick Box. A to jsou Uriáši. Tak tady jsou.

V roce 1947, tedy po druhý ještě tento rok, 9. června taky po druhý, se narodil Mitch Mitchell. Ten hrál s Jimi Hendrixem, tenhle člověk.

Pak tady máme 50. rok a to se 9. července narodil kdo? To se 9. července narodil Trevor Border. Trevor Border, ten hrál u Davida Bowieho, ale David Bowie je tady pečený, vařený. Co bychom, Jura Heap, no tak jak bychom, tak dokonce už dneska tady byli, ale málo kdo ví, že taky hrál ve slavné grupě Bishbow Ash.

0: Tak, 51. rok dvakrát zase. Tak poprvé 9. června se narodil Terry Hatley. To jsou smokáči, to je jasný.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

51. jsem říkal ještě jednou, takže 9. taky června. Pete Gill, to jsou Motorhead. A posléze taky Saxon.

54. rok tady máme taky víceméně dvakrát. Tak to se narodil Paul Chapman 9. června. Soufo, mám takový dojem, zkusíme to.

54. A to se narodil François Reyes. François Reyes, to jsou Gypsy Kings. To bychom si mohli dát nějakou vypalovačku latinskoamerickou,

docela zajímavý živáček v roce 63, a to 9. června, Beatles, vidíte to, už jsou tady, hrají koncertní turné společně s Royem Orbisonem a mají to tak nějak na půl, jo, oni to předkapela není ani jeden, ani druhý. A během tohle turné, když hrajou Beatles, tak na mě faninky házejí takový ty želatinový medvídky, takový bombony. A on se totiž George Harrison někde v televizi, když dával interview, tak se prokec, že zbožňuje, teda ne ty faninky, ale ty bombonky, želatinový medvídky. Tak zahrajeme, no, když už teda...

Ať si dáme nějaký echt velký muzikanty. Už to tady listuju, vydržte mi chvilinku. A v roce 1970, 9. června, Bob Dylan dostává na univerzitě v Princeton čestný doktorát z muziky. To je hezký. Akor ještě, když to dostal v tom Princetonu, no, tam prestižní univerzita, ovšem,

šest let předtím, v roce 64, 9. června, během večerního natáčení nahrává Bob Dylan ve studiu v Novém Yorku. Co tam nahrává? Píseň Mr. Tambourine Man. No to je známá věc. Tak to zkusíme.

No a ještě tady něco urvem, alespoň teda tomu věřím, takže mě vydržte chvilinku. A v roce, vzpomínka, v roce 2003, 9. června odešel do hudebního nebe Vladimír Tesařík. Tak si pustíme bratry Tesaříkovi a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 9. červen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: A máme tady přání. Do blues se hodí zatím teda jenom jedno. Je tady Vladinka, to bude po devátý. Je tady Jurášek, ten bude taky po devátý. Kdo pak je tady ještě? A je tady Vláďa z Mrký Hoty a ten by šel. Ten by rád slyšel Johna Majála a jeho kapelu Bluesmakers. No tak proč by ne? Tak dáme. Zdravíme do Mrký Hoty.

Tak to byli bratři Tesaříci společně s Jindrou Malíkem. Klasika, že jo. Co jsme to vlastně hráli? Snack Flat Blues. No, vidíte to. Pan Vítě, tady je Vítě z Frýdku. By rád Mikyho Volka slyšel Dlouhý boj. Tak to zkusíme, ten Dlouhý boj.

Tak to byl dlouhý boj a Mikky Volek, zkusíme v jeho šlépějích něco, třeba Řetězí lásky, ale to bude s Jindrou Šimákem. Ten taky hodně jeho věcí dělal. Tak to zkusíme, no, tak jak to bude vypadat.

Tak, máme tady přání na Jacka Berryho. Nějaký pěkný blues by to mělo být. A třeba v jeho podání legendární St. Louis Blues. Tak jo, bude to pro paninku a taky pro Zelího do Třebechovic. Tak mi vydržte chvilku a hned se do toho dáme, jen co nasadíme desku. Tak jo, je to tady.

Tak to byl Chuck Berry. On teda dal velmi pěknou verzi, trošku rychlejší, legendárního Saddle's Blues. Posloucháte Hajdo, hej. Posloucháte hodinovku bluesovek jako každý úterý od 8 do 9. Pak bych tady měl, hráli jsme toho Jirku Bíbra Šimáka. To byl jiný člověk, který stál při základech rock'n'rollu v Čechách už v 50. letech a pochopitelně taky hrál s Mickey Volkem v kapele Crazy Boys. Já tady od něj našel mimochodem takový zvláštní řízení osudu. První desku vlastně vydal po 50 letech své pěvecké kariéry. Dokonce měl co dočinění taky s kapelou AC/DC, když byl v emigraci v Austrálii. Já jsem tady od něj našel bluesovku další CC Rider, což u nás třeba proslavila Otilie Petersonová, která tady kdysi po hostinsky vystupovala v 60. letech a natáčela desky, ale tady to máte s Jirkou Bíbrem Šimákem, jo? Tak si to užijte.

Dá se říct, že tohle ten člověk je legendou českého rock'n'rollu, když zase tak jako ho moc, že dneska už jsou jiný hvězdy a jiný umělci a na hudební scéně český to taky vypadá jinak. Když jsme u toho blues, CC Rider, tohle to byla taková poměrně svěžná verze, spíš už do boogie malinko, ale já vám pustím originál s Otýlí Petersonovou. Doprovázejí muzikanti z orchestru muzikanti z orchestru Gustava Brema, ale v malý partě, jo, teda ne celý orchestr přímo. Tak to dáme, no. Tohle je vlastně origoš týhletý, jak se to kdysi zpívalo třeba v Americe. I to je možný.

Jinak deska velice stará a taky velice vzácná, single Supraphonie někdy ze 64. roku. Já tady mám teď jedno přání, ale musím najít desku, ono to chvilku potrvá, tak si zatím dáme Erika Claptona.

A teď tady mám zkaz od Zelího ze Střebechovic a zdraví Kubu Louňovického, až měl by v sobotu přijet, jak říkal. Doufám, že to říkám správně. A nechává zahrát nějaký blues od Janis Joplin. Vybral jsem z takového alba zajímavého superhitu Želvý blues. U nás to taky kdysi zpívala velice dobře Evička Pilarová, ale to už je dávno.

Dobrý, no. Trochu zajímavý publikum, je to z nějakého nočního klubu podle zvuku. Tak tam některý nevěděli, kdy mají začít leskat. No tak stane se to, že jo. Nejhorší je to, když jdete na nějaký symfonický kus. A jsou tam takový lidi, že začnou plácat uprostřed mezi dvěma větama, jo. To je taky dobrý, no ale no, tak stane se to. Já vám pustím jednu zpěvačku, ne českou, ale která v 60. letech hostovala tady u nás, už je teda napravdě boží, ale byla to dobrá dívčina, uměla taky. Vypadá to jako, že je to Janis Joplin, ale není to Janis Joplin.

Flamengo, nebudete tomu věřit, ale česká kapela Flamengo. A ta vystupovala ještě v 69. snad. I to i koncertně teda občas nahrála nějak něco málo desek, tohle to je jedna z nich. Co bychom si ještě dali bluesovýho? Uvidíme, něco tam vybereme, kolik máme hodin. Že bychom zkusili třeba Led Zeppelin? Co vy myslíte? No tak Zeppelinem nikdy nic neskazím, že jo? To je pravda, no. Tak to dáme, no. Uvidíme, co tam najdu, no. Tak zkusíme.

Tak to bychom měli a máme dvě minutky, co tam frkne, milí posluchači. Wolfrag Blues od Kennedy, Trubuší Blues. To by šlo. To nám vychází akorát na čas a to je pro dnešek, pro tento týden z bluesovek všechno.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Na nic si nehrajem.
5: Tak jsme to na hodiny stihli, ale co jsem nestihl, tak to bylo zastavit gramofon. No, se musí opatrně, že s těma deskama. Dáme se do přání, máme tady necelou hodinku před náma ještě Big Beatů. Co tady vidím? Vidím tady pěkný přání na vaší kaneckáře, na Utilus. To je celá, ohledně jeho tvorby, to je to celá majsterštyk tohleto, to je fakt dobrá věc. A škoda, že se to teď v rádích tak málo hraje, jo, to je jedna z písní, které byly fakt pilíře české populární muziky. Tak jdem do toho, přáníčko tady máme, tak hrajeme.

Tak to byl vaší kleckář, já tady zkouknu ty závodníky, dneska se jdou stejně jenom rozjížky, kvalifikace a tak, a víc se nám pochroumala časomíra, teď to dávali hromady, a dneska je úterý, o nic nejde. Za chvilku Vladěnka, teď je tady Libor Mnichovický. Libor Mnichovický říkal, co říkal vlastně, jo, že se mu líbí Iron Maiden, to je jedině dobře, já si myslím. Tak to, tak dáme. Fear of the-

Tak doufám, že jsme udělali v Měchovicích velkou radost všem tam, co to poslouchají. A jo, Vladinka říká, že by pan Pilous mohl být od Rautenberka. S holkama posílá tatínkovi moc krásných pozdravů a už se na to všichni těšíme.

Kůrovec je kůrovec. No a Ondra z Poděbrad by rád Rosu Nocturnu. Rosa Nocturna, teda kapela. Rosa Nocturna a konkrétně Padám. Tak dáme, no. Zdravíme do Poděbrad. A prosím zahrát všem, co poslouchají. Tak všichni, co posloucháte, to je pro vás.

Tak tady rosa nocturna, padám a my tady máme, co tady máme? My tady máme Juráška. Jurášek dává Iron Saver. Tak jo, to je taky dobrá kapela, to by taky mohlo být. A komu to dává Jurášek? Jen pro všechny a i pro mě, no. Tak děkuju. Tak zahrajeme. Zdravíme Juráška.

to byl Honza píšící, Honza telefonista, v zápětí nastupuje Mein Teil od Rammsteinu.

Tak to byl Maintej od Rammsteinu. A Paďour se hlásí do rozjíždky taky s Motorbandem, tak to zkusíme, no. Tak tady to je, zdravíme.

Za chviličku tady budu mít paní Editu, ale teď ještě tady mám před paní Editou, tady mám Pavlíka Sůzu s Argemou, tak dáme Argemu a hned ještě bude píseň pro paní Editu s kaplou Vojvod, ale to asi bude všechno, co dneska stihneme, uvidíme, no, jak se to bude vybarvovat, jak bude čas, protože po mně jde Fanda Vich a francouzský vychytávky, jo, ten Pavlík.

Tak to bychom měli do taky s Argemou, zdravím Pavlíka Sůzku, pro paní Editu tady máme Vojvo, tak jsem říkal. A bude to pro dnešek všechno, za chvilku je tady Van Davich. Budeme mluvit francouzsky opět další hodinu a spousta dobrý, hezký muziky z Francie s Van Davichem. Já vám děkuju za poslech a zítra bychom se měli slyšet, co je zítra, jo? Zítra bychom se měli slyšet při středeční Rock on Air na rádiu, hej, s Honzou Kulíkem, to jsem já. Tak tedy mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám po týdnu přesně ve stanovený čas pro náš pořad přeje František Vich. A cože to máme dnes nachystáno? Ve všech případech půjde zase o jména, která tady zazněla už někdy počátkem minulého roku. A dnes se k ním tedy vracíme. Nejprve myslím hodně dobrá rocková skupina s krátkým názvem Look, pak si poslechneme jednu velkou francouzskou hvězdu a současně bývalou partnerku jiné francouzské legendy, kterou jsme si připomněli právě minulý týden. Takže François Hardy. Možná ne tak slavný, ale vlastně už tak trochu legendou je i Mano Solo. Člověk, který z dnešní sestavy mýval asi nejblíže k tradičnějšímu šansonu. Bohužel ten už nic nového nenaspívá. No a dnešní kvarteto doplníme asi nejméně známým jménem, kterým bude v zásadě rocková dvojice La Bestiole. A pokud bude trochu času, něco na konci dnešní hodinky ještě přihodím. Skupin s názvem Luke existuje po světě celkem dost. Ta, kterou mám teď nachystanou, se zrodila v jihozápadní Francii, přesněji v Akvitánii, v roce 1998, ale časem přesídlila do Paříže. A k tomu jménu se nechali inspirovat známým filmem s Paulem Newmanem, který u nás běžel pod názvem Friar Luke. Jejím zakladatelem a frontmanem je rodák z Bordeaux, Thomas Boulard, zpěvák, kytarista a hlavní autor. Pro sebe si je řadím, pochopitelně pro zjednodušení, někam mezi Noir, Désir a Saeze. A možná bude lépe hned pustit první písničku. Comanom jako muž otevírá jejich druhé album La Tête en arrière z roku 2004.

skupina Look a ukázka z jejich druhého alba z roku 2004. To jsem samozřejmě trochu přeskočil, protože k němu se dostali, jak už to tak bývá, přes první demo z roku 1999, první sedmipísňové minialbum a první album Lavi Presque z roku 2001. Tenhle debut byl ještě poměrně jemný a docela introvertní, zatímco právě druhá a velmi dobrá deska je už hodně rocková a znamenala současně i potřebné zásadní vykročení za širším úspěchem. V roce 2005 už vystupují společně s uznávaným Deportivem. V kapele už tehdy dochází k častým personálním změnám a podobné to bude i v letech dalších. Další ukázku jsem vybral z třetího alba Les Enfants de Saturne a bude to skladba Alain Terrier.

Luke mají k dnešnímu dni na kontě 7 alb, když stejně výborné, jako bylo to druhé a třetí, jsou i desky z let 2010 a 2015. Přiznám se, že ta zatím poslední, která se pod názvem Porcelain objevila cirka před 2 lety, se mi zdá malinko popovější a hlavně malinko méně nápaditá. Thomas Bullar ji pojal už v podstatě jako svoji solovou záležitost a spojil se ve studiu spíš jen s pár lidmi přes syntíky. Tím nechci říct, že bychom ji měli hned smést ze stolu. Pár povedených kousků jsem našel i tady a potvrzením nechť je třeba písnička Lieber, která celou kolekci uzavírá. Snad ještě poslední informaci o historii kapely a hlavně o muzikantské dráze jejího ústředního protagonisty vyšla celkem nedávno ve Francii i kniha.

Stále posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a posuneme se teď k dalšímu jménu. O zpěvačce François Hardy jsem mluvil minulý týden v souvislosti s jejím manželem Jacquem Dutronem. Narodila se v Paříži v roce 1944 a kariéru začala v ten nejlepší okamžik. Byl rok 1962, François bylo 18 let a ve Francii zrovna farčela móda je. A hned se povedl velký hit Tous les garçons et les filles, všichni kluci a holky. Singlu se prodalo na začátek hezkých 700 000 kousků. Zároveň se jim partnerem na několik let stává fotograf Jean-Marie Perrier, který si pochopitelně všiml, že holka i dobře vypadá, a tak se rychle rozjela i její kariéra modelingová a filmová. Obě jsou sice velmi významné, ale nechci jim ji teď moc zdržovat. Tady je ten první a zásadní single z roku 1962.

François Hardy se v 60. letech drží spíš jednoduchých písniček, které jdou dobře na odbyt a ve své době je dokonce nejlépe se prodávající francouzskou interpretkou v zahraničí. Takže oni dobře vědí i takové kapacity jako Bob Dylan, Miles Davis a Mick Jagger. Všichni tři se oni údajně pochvalně vyslovili, ale tohle jsem jen narychlo vyčetl ve Wikipedii, takže berte s rezervou. Písnička NN je z roku 1964.

Až v letech 70. a jistě i s věkem se hudební styl François Hardy začíná proměňovat a za zlomové je považováno album La Question z roku 1971, kde se začíná posouvat, řekněme, k náročnějšímu pop šansonu. Taky začíná spolupracovat s uznávanějšími skladateli, jako třeba Serge Gainsbourg nebo Patrick Modiano. A nemůžeme zapomenout na Jacquesa de Trona, za něhož se v roce 1981 provdala a který pro ní taky psal. A to nemluvím o jejich potomkovi, Thomasu de Tronovi, který je dnes už rovněž francouzskou pop celebritou. Mezi zajímavými jmény, s nimiž François Hardy spolupracovala v 90. letech, se objevují třeba angličtí Blair a Malcolm McLaren. V další dekádě třeba Iggy Pop. Docela zajímavý comeback prožívá v roce 2005 a díky tehdy aktuální albové novince získává dokonce svoji první cenu La Victoire de la Musique v kategorii Ženský umělec roku. Pokud jde o ty nahrávky z jejího, řekněme, zralého období, tak asi nejrokovější je album Le Donge z roku 1996, na které má významný podíl francouzský kytarista, skladatel a zvukový mistr Alain Librano. Ten je tady autorem většiny skladeb, zatímco texty si napsala François Hardy komplet sama. Ale dvě skladbičky na albu jsou i z dílny známého francouzského hudebníka Rudolfa Bargera. A právě jednu z nich si teď poslechneme. Jmenuje se La Beauté du Diable, Diablova krása. A Barger zde hraje i na kytaru.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Hodně výraznou postavou francouzské populární hudby byl až do své smrti Manon Solo. Možná jen upozornění na úvod, Manon Solo není Manu Chao. Chlapík, o kterém bude řeč, se ve skutečnosti jmenoval Emmanuel Caby a narodil se v 63. v Chalon-sur-Marne, což není moc daleko od známější Remeše. Tatínek byl poměrně známý karikaturista, který se v roce 2015 stal jednou z obětí známého teroristického útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo. Jeho syn Emmanuel, o němž je teď hlavně řeč, hrával od 17 let v punkové skupině Le Chihuahua a brzy začíná psát vlastní songy, když čerpá z punku, ska, jazzu i francouzského šansonu. Ale v jeho další tvorbě najdeme i písničky vysloveně bluesové, nebo inspirované španělskou, nebo africkou hudbou, a nebo třeba bosanovou. Takže pestrost neúplně obvyklá. V roce 1993 mu vychází první solové album a má velmi dobrou odezvu. Myslím, že právem, dokladem čehož by mohla být i první ukázka. Ta deska se jmenovala La Marmaille a ta písnička je na ní hned druhá v pořadí. Allô Paris.

Stejně jako albový debut byly úspěšné i další desky. Mano Solo ale neměl jen talent hudební, ale třeba taky literární. V polovině 90. let mu vyšly dvě knihy a k tomu v neposlední řadě i talent výtvarný. Ten využil mimo jiné na některých obalech svých alb. Horší ale bylo, že se mu vymstila předchozí obliba tvrdých drog a už v 95. přiznává, že je HIV pozitivní. Nicméně se nevzdával a začas propadl i kouzlu internetu, kde byl neobvykle aktivní. Prezentoval na něm své názory na kulturu i politiku a taky se hodně věnoval fungování hudebního průmyslu. My se teď zastavíme v roce 2000 u alba Dior a to písničkou El Mungo.

Mano Solo z roku 2000. V roce 2010 ve svých 46 letech však umírá na AIDS. Asi vám neuniklo, že disponoval docela snadno rozpoznatelným, zvláštně roztřeseným hlasem a jen u málo kterého zpěváka je možné v něm slyšet tolik emocí. Když sečtu jeho oficiální diskografii, tak vidím asi 9 řadových alb a 2 živé záznamy. Když ten první živák, který je současně akustický, natočil a signoval s kytaristou Jean-Louis Soloncem. Poslední řadové album vyšlo v roce 2009, tedy ještě za jeho života. Tu třetí dnešní ukázku jsem ale vybral z kolekce, která se objevila v roce 2004 pod názvem Les Animals. Jedná se o jednu zajímavou a přitom kontroverzní skladbu Du vent, vítr, kde parafrázoval slogan vyšistického francouzského státu Travail, famille, patrie, čili práce, rodina, vlast, a upravil ho do podoby Travail, famille, Sarkozy, s jasnou narážkou na tehdejšího francouzského prezidenta. Text byl obvykle cenzurou odstraněn anebo píseň vůbec zakázaná. Možná v ní kromě toho rozpoznáte i nápěv známé partizánské písně, která je ve Francii hodně populární. Mimochodem, historie její melodie sahá až do roku 1828 a původní ruský autor není doložen. Za to textu k ní vzniklo za tu dobu nepřeberně, vždy podle toho, k čemu měla posloužit.

0: pořadu francouzské vychytávky postoupíme k dalšímu, poněkud méně známému jménu, a to k pařížské dvojici La Bestiole. Zpěvačka a bubenice Delphine Labbé a kytarista a zpěvák Olivier Azzano začali používat tenhle název v roce 2005. Muzikantských vzorů a oblíbenců uvádějí celkem dlouhou řadu, ale nejvíc asi sedí newyorská dvojka Sonic Youth. Pokud jde o styl, tak se obvykle píše, že je někde mezi garážovým rokem a francouzskou popovou písní. Zpěvačka sama bývá srovnávána i s Catherine Ringer, což je bez pochyby pochvala. Abych nezapomněl, tak Labbé měla na kontě už jedno solové šestipísňové minialbum z roku 2004 a i na něm se už výrazně podílel i Azzano. Jako La Bestiole se dosud zvětšnili dvěma alby a jedním minialbem, takže to můžeme vzít postupně z toho prvního, které vyšlo v roce 2008 pod názvem Becom, jsem vybral Atlantic Hotel.
1: Barbara est très en retard. Elle brûle de désir et tous les feux rouges

pařížská dvojice La Bestiole z roku 2008. A dáme si hned ukázku z alba druhého. Vyšlo o 4 roky později, jmenovalo se Tombe sur toi a myslím, že nebylo lepší než to předchozí. Nicméně písnička Fighting Spirit není zase žádná slabota. A ještě jsem si všiml jedné zajímavosti, a to, že v roce 2009 předskakovali i u nás, myslím, docela známému americkému blues rockerovi Joe Bonamassovi. A to dokonce i v pařížské olympii.

La Bestiole. Po pětipísňovém minialbu Le Grand Rapide z roku 2015 si dvojice vzala pauzu a moc o ní nebylo slyšet. Ale ne, že by to zabalili. Dokladem je i zatím poslední zveřejněná nahrávka.

protože nám ještě chvilka zbývá a neměli jsme dnes zatím nic z Bretaně, tak jsem něco nachystal. A to něco bude už tamější legenda, skupina Guendal. Vznikla v roce 1972 z popudu dvou hudebníků, kterými byli flétnista a hráč na dudy a bombard Yuen LeBert a kytarista Jean-Marie Renard. Sestava, která mívala mezi 4 a 6 členy, se v průběhu více než 40 let pochopitelně proměňovala, ale jediným původním členem zůstal právě LeBert. Renard se pro změnu v roce 1983 přeorientoval na pozici manažera souboru. Guendal byli vždy především instrumentálním souborem a nutno zdůraznit, že šlo současně na bretaňsko-keltské hudební scéně o prvořadé instrumentalisty, nezřídka spolupracující třeba s Alanem Stivellem či Danem Arbrazem. Jejich diskografie čítá zhruba 12 řadových alb, když první vyšlo v roce 1974 a to poslední v roce 2005. Vybral jsem skladbu Ré de Petit Musc už z jejich druhého alba z roku 1975. To bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. Příjemný poslech přeje František Vich.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: rokové démanty.
1: Skvosty rokové historie i současnosti.
2: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
3: Je pondělí, něco málo po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. A bez zbytečného kecání dám se do hraní. Tak si tu rokovou 120-minutovku parádně užijte.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, bude mít hlavní slovo muzika. Pojďme na to.

Tak tohle to byla poslední šupa dnešních rockových diamantů. Kompletní playlist toho, co jsme si přehrávali, najdete na oficiálních stránkách Rádia Hej na doménové adrese hejradio.cz v sekci playlisty pořadů. Na další vydání tohoto speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...